Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si

Máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu zněrsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to

Hrajete s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: plastový fontánce?
1: Ty taky, ale když už jsme u těch blbostí, tak dneska ráno jsme řešili.
0: Za jaký levný blbosti se utráceli vyspěneři?
2: Ale tak manželka ta chránila půl konferenční stolky, ne? Říkám, ty vole, na tému jsou levný, udělám jí radost. Ej, oni přišli konferenční stolky, ale do Barbie jako toho domečku.
1: Jako dopadl dobře, protože taky ti mohlo dojít něco úplně jiného, že?
0: Přesně tak, David mohl vyprávět.
3: Stalo se mi, nedávno jsem se tam objednával, konkrétně jsem si se objednával trička, a šel jsem tam jedno pěkný zajímavý tričko, no, místo toho mi přišla podprsenka ženská.
0: Ale Dave, taky dobrý, protože taky se ti to mohlo celý úplně dojebat.
4: Čau kluci, tak já jsem si tenkrát z tému objednal takový ten kulatý tam vystavač, víš, jak je zdi sám a podle krabice, co mi přišlo, tak říkám, to je nějaký malý, ne? To rozbalím a velikostně asi jako desertový talířek, takže jsem dlouho hledal využití, tak říkám, že mi to bude aspoň vytírat v koupelně a nasálo to vodu a nějak to zkratovalo.
1: No každopádně, vy to ještě nevíte, ale Dominik, tak viděl na tému, Mikey. No,
0: koupil jsem takový hezký mikrofony a jestli budou fungovat tak hezky, jako fungují teďka.
1: Tak se uslyšíme, ne? Zítra třeba, nebo tak?
0: Přesně tak, zítra ráno na Radio Spin. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

A tak 3. červenec, svátek slaví dneska Radomír, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Dneska mezi 6 a 7 tady spolu budeme sami, protože Krištof s náma během pátku bohužel nebude, ale v 7 mám pro tebe jedno takový malý překvápko, protože dorazí někdo, kdo dneska slaví narozeniny. Zatím nebudu prozrazovat, kdo to je, ale jestli seš tak jako trošičku zvědavý, tak ti můžu říct, že ho najdeš u nás na Insáče ve storičku, nebo obecně to oznámení najdeš dneska ve storičku. Každopádně, co nás tady mezi 6 a 7 ráno čeká? My se spolu zastavíme u jednoho úniku, který má teďka Apple, a musím říct, že je to poměrně nepříjemné. Jemný si myslím, aspoň teda pro Apple. No a řekneme se taky o neposledných ovcích z Řecka, protože ty mají za sebou podle mě jako takový ultra zážitek. No a čeká nás taky Celebrity Voice Flip a poznávačka, tak buď určitě ready i na hádanky. No a my se spolu zatím koukneme taky na to, co nás dneska čeká venku, protože to si myslím, že i v pátek je důležitá informace, nebo spíš teda hlavně v pátek je to samozřejmě důležitá informace. Takže co se týče aktuálního počasí, tak venku by mělo být nějakých 15 stupňů Celsia a polojasno. Teploty se během dnešního dne vyšplhají zhruba tak někam k 22, 23 stupňům Celsia. No a co se týče víkendu, tak tady počítej s deštěm. S deštěm a teploty budou kolem těch 22, 23. Stejně tak jako dneska, každopádně trošičku sprchne, zase se trošičku jako vyčistí vzduch předtím, než přijdou zase nějaký horka, takže počítej s tím, že víkend bude spíš tak jako deštivý, ale zase na druhou stranu by mělo být poměrně příjemně. Tady je Radio Spin a Dom.

6 minut, ty posloucháš Radio Spin, máme tady páteček, s tebou je dál Domno a my se jdeme podívat na slibovaný zprávy. V Apple se povedl menší fuck-up, nebo spíš asi větší fuck-up. Uniklo totiž přes 200 000 dat a taky k tomu videa ohledně nových iPhoneů s tím, že mezi nima bylo i video, kde se testuje odolnost proti pádu, takže je na něm krásně vidět nový 18 Pročko. Otázkou je, jestli to byl záměr a Apple to nechal někoho líknout, anebo jestli to byl největší omyl v historii této firmy, protože já bych se klidně překlonil k tomu, že to prostě jako nechali úplně jako jen tak random někoho líknout a že si prostě udělali takhle reklamu ještě před tím, než s tím přijdou ven. Za mě si myslím, že by to mohlo být docela i logický z marketingového hlediska. Představ si, že jsi v Řecku a je povodeň. Jo, to si nemusíš ani představovat, protože to nejspíš znáš i taky u nás Česka, ale jednomu řeckýmu, asi řeknu Bačovi, utekli během záplav ovce, aby se prostě jako skryli před tou vodou, že jo. Jenomže oni se schovali do skleníku s léčivým konopím. No a co udělá ovce, když najde něco zeleného, sežere to, že jo. Jenomže v tomhle skleníku toho zeleného bylo 270 kg a sežerali to úplně všechno. Takže co z toho vyplývá? Že tady máme Snoop Sheep ještě před GTAčkem 6 a že ovce už ty zápavy ve finále asi pravděpodobně ani nezajímaly.

0: Pokračujeme v poznávačce na Rádiu Spin, máme 6 hodin a taky 11 minut. K tomu s tebou je dál Domno a my se dneska v poznávačce budeme věnovat jednomu filmu, který byl natočený z roku v roce 2006 a teda musím říct, že ten film je fakt jako skvělý. Je to komedie, kterou si myslím, že teda byla vlastně podle mě i revoluční, protože přišla s takovým jako úplně jiným humorem, než znáš vlastně jako ve filmech dneska. A že si myslím, že je to věc, kterou prostě jako si každý rád pustí i dneska, protože je to věc, která je poměrně i nadčasová. Já tady vnímám tři ukázky, takže my se spolu podíváme na první z nich a uvidíme, jestli podle ukázek poznáš, co by to mohlo být dneska za film. Tak jdeme se podívat na to první.
1: Prosím, postarej se o Kelvina, my si ho nehat nemůžem. Chudá, rodiče jsou retardovaný.
0: Jestli tě podle ukázky napadá, co by to mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a jestli zatím nic netušíš, tak určitě vydrž dalších pár minut, protože si dáme další dvě ukázky a taky ti prozradím, kdo vlastně si zahrál v tomhletom filmu, protože to si myslím, že je taky klíčová záležitost. No a mezi tím se nech pozvat taky na hudební víkend, který tě čeká teďka 3 dny po sobě dokonce, protože v pondělí máme volno.
2: Další prodloužený víkend je tu. A s ním i další hudební speciál.

0: 6 hodin a 14 minut, my pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který dneska hádáš jednu naprosto perfektní komedii z roku 2006, to jsme si tady řekli pár minut zpátky, no a taky jsme si z ní pár minut zpátky pustili jednu ukázku, tak pojďme si ji spolu pro tu do tu chvíli připomenout.
1: Prosím, postarejte se o Kelvina, my si ho nehát nemůžem. Chudá, rodiče jsou retardovaný.
0: No a jeden tip bych tady prozatím měl, a to tip od Jirky, tak jdeme se na něj podívat.
2: Hele, já si myslím, že jsem si jistý, že to je Borat.
0: To jsme se s Jirkou řekli, že Borat, to bohužel dneska není. Ale vlastně, co se týče jako třeba typu humoru, tak si myslím, že by to mohlo být podobný. Já jsem teda Borata nikdy neviděl, ale vím, že z toho bylo spoustu lidí hodně jako vyřízených. Takže se jdeme spolu podívat na další dvě ukázky, které by ti mohly trošičku dál napovědět.
3: Tati, ty jsi ten talíř úplně vyluxoval.
4: Co? Ten střed mi to snědl.
3: Ale tati, nebuď směšný.
4: Já, že jsem směšný? Ten parchat mi se snídaní.
0: No a jestli nevíš podle tyhle ty ukázky, tak do třetice všeho dobrýho si myslím, že by to mohlo klapnout.
3: Chtěl bys do vodičky společnost? Zavoláme tatínka. Ano? Hej, Derile!
1: Ahoj! Je čas se koupat.
0: Na co ti můžu prozradit je, takže o hlavní role se tady postarali Marlon Wayans a taky Sean Wayans, což je duo, který můžeš znát nejenom z tohohle toho filmu, ale potom třeba taky z našeho oblíbeného filmu Někdo to rád blond, protože tohle to duo prostě hraje.

0: Dobrý den, hezký dobrý ráno, tady na rádiu Spin máme 6 hodin a taky 20 minut. K tomu ty posloucháš Spin ráno, s tebou je Dom, no a my se blížíme pomalu, ale jsi do finále dnešní poznávačky, ve který hráš jeden film z roku 2006. My jsme se spolu říkali k tomuhle tomu filmu, že to je naprosto perfektní komedie a že jí má na svědomí Marlon Wayans a taky Sean Wayans, což je legendární prostě komediální duo, který už spolu dneska bohužel teda jako nespolupracuje, protože jejich humor byl tak jako trošičku jinde a dneska už by ten humor byl takovej podle mě jako úplně, ne že by korespondoval prostě jako s tím, jaký dneska jsou komedie, každopádně se spolu teďka vrátili třeba i ve Scary Movie 6, tam totiž sehrávali taky naprosto perfektní duo. No tak my se spolu jdeme pro tuto chvíli podívat na ukázky, které tady zazněly, tak jdeme si zapáknout pár z nich.
1: Chtěl bys do vodičky společnost? Zavoláme tatínka. Ano? Hej, Derile!
2: Ahoj! Je čas se koupat.
3: Prosím, postarejte se o Kelvina. My si ho nehat nemůžem. Chudá, rodiče jsou retardovaní.
0: No tak já si myslím, že spoustu z vás asi poznalo, co by to mohlo být za film, protože když jsem se kouknul do mobilní apky Rádia Spin, tak tu jste vzali teda jako hodně velkým útokem. Takže my se jdeme podívat na to, jaký typy tady během dnešního rána padaly. Tak začneme u Jirky.
4: Pidi hajzlík.
0: Jirka typuje pidi hajzlíka, toho jsem tady zaslech třeba taky u Matouše.
5: U telefonu je Matouš, není to pidi hajzlík.
0: Jdeme se podívat za další Mirkou.
6: Takže teď už jsem si naprosto 100% jistý, je to pidi hajzlík.
0: Míra byl další, kdo typoval pidi hajzlíka.
7: Poznávač, to je pidi hajzlík.
0: A potom, když se podívám do té mobilní apky Rádia Spin, tak vezmu třeba taky Nikču.
8: Dobré ranko, Dome, já si myslím, že je to pidi hajzlík. A přeju krásný pátek, ahoj.
0: No a pidi hajzlíka jsem tady zaslech třeba taky od Pepajze, nebo třeba taky od Michala. Martin posílá pidi hajzlíka. Spousta a spoustu z vás jste typovali pidi hajzlíka. No a já vás nebudu dlouho napovídat, protože jste odpovídali naprosto perfektně.

špatně a samozřejmě naprosto správně. Takže ano, je to Pidi a Jizlík. Tohle to je mimochodem track, který tam tak jako úplně lehoulince zazněl, jenom tak jako prostě jako na random, když tam týpeček vyzvedával Pidi a Jizlíka právě z jailu, tak mu to hrálo v autě, pokud si to vybavíte tu scénu, tak tohle to je přesně věc, která tam v tu chvíli hrála z jeho rádia, takže naprosto skvělej track, který se tomuhle tomu filmu hodí, protože to je taková gangsterská věc, no a co je víc gangsterskýho, než prostě zloděj, který má asi tak 80 cm.

tě nenapadá, kam o víkendu vyrazit, nebo jestli zatím ještě nemáš žádný plány, tak mám pro tebe teďka jeden tip a tím tipem je Afterwork Summer Affair, což je naprosto perfektní jako akcička nebo akcička. Ono je to víc akciček, ono jich je 13, je to 13 zastávek po České republice, takže je to takový festiánček, na který mimochodem mimo jiný dorazí taky Mike Traffic a taky Orion. Mike Traffic se objeví vlastně asi, pokud se koukám dobře, na všech zastávkách, takže je rozhodně na co se těšit. No a ne úplně všech, ale na některých zastávkách se s ním objeví třeba taky Orion. Takže rozhodně si myslím, že jako line-up a program naprosto jako vymazlený. Každopádně, pokud bych ti měl vypíchnout tu nejbližší zastávku, tak to bude teďka 5. července, takže v neděli, pokud počítám dobře, na Lipně na pláži Frimburg. Takže rozhodně doporučuji se zajít podívat, protože je to fakt jako příjemná akce, hezká akce a myslím si, že i playlist bude stát za to, nebo respektive teda line-up bude stát za to. Takže 5.7. Lipno, pláž Frimburg, Afterwork Summer Affair, rozhodně doporučuji se tam zastavit. No a co je vlastně jako skvělý, tak je to, že i když je to neděle, tak potom v pondělí můžeš po kalbičce hezky pěkně spinkat, protože v pondělí je volno.

0: 6 hodin 30 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál dom. Máme 3. července, pátek, svátek dneska slaví Radomír, tak přeju všechno nejlepší. No a já jsem se teďka úplně nonsense dozvěděl z našeho mysliveckého kalendáře, že 3. červenec není jenom svátek Radomíra, ale že je to taky mezinárodní den bez igelitových tašek. Takže pokud používáš igelitové tašky, tak ty minimálně dneska si na ní prostě jako nešáhneš, nebo respektive minimálně dneska do ní nakupovat nebudeš. Každopádně my se jdeme podívat taky na to, jak ten 3. červenec bude vypadat, a musím říct, že to je asi pravděpodobně, teda podle předpovědi počasí, poslední hezký den v tomhletom týdnu, protože dneska by mělo být nějakých 23, tomu taky slunečno naprosto po celý den, odpoledne sice teda jako nějaký mraky tam budou, ale nebude to nic hroznýho. No a počítej s tím, že o víkendu by mělo začít pršet. V sobotu mám tady po republice hlášených nějakých 35% území, v neděli už je to 80, takže počítej s tím, že vlastně asi pravděpodobně teda v sobotu, v neděli a vlastně asi pravděpodobně i teda v pondělí by mělo pršet, ale zase na druhou stranu myslím si, že po těch úmorných vedrech, které jsme tady měli, že to je poměrně příjemný osvěžení. No a my se jdeme podívat ještě na to, jak to vypadá na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. Co se týče regionu, tak tady myslím, že to nevypadá úplně zas tak jako špatně. Vzhledem tomu, že jsou dovolený, je pátek, jsou taky home office, takže si myslím, že v regionech nikoho moc na silnicích nepotkáte. Až teda na Ostravu a Rudnou, kde se bourá, a teda musím říct, pokud tady mám někoho z Ostravy, řekněte mi, jak vypadá prostě vaše ulice Rudná, protože já jsem tam teda nikdy nebyl a vlastně jako mám pocit, že každý ráno se na Rudný bourá. Takže pokud je to nějaká hlavní štrása, nebo proč se to tam děje, tak určitě dávejte vědět klidně do mobilní apky Rádia Spin, protože tohle to mě fakt jako zajímá, co tam vlastně v té Rudný děláte. Každopádně, co se týče zbytku České republiky, tak dálnice pro tuto chvíli nejezdí úplně špatně, akorát D7 a D8 poskakuje na příjezdu do Prahy. No a v Praze si dávej určitě pozor na Štěrbouský spojce, ta poskakuje, nebo respektive je tam teda hustší provoz, zase taková poskakovačka to úplně není. Nějaký to zdržení na Breš i na Kbylský, kde se v tuto chvíli pracuje na silnici, takže tam určitě taky pozor. No a pozor si dávej taky na Kolbence, kde se bourá. Tak Božka asi pravděpodobně teda vyrazila do práce, nebo nevím, co se tam děje. Každopádně na Kolbence určitě dávej bacha. Kdyby cokoliv, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej vědět.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.

0: naše také speciality od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Radio Spin. Nemusíš nás jen poslouchat, můžeš nás i sledovat. Na Instagramu nebo na Facebooku. Jsme Radio Spin.
1: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: až 40 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Domno a taky startuje v tuhle chvíli hádanka Celebrity Voice Flip, ve který pravidelně každý všední ráno podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost. No ani dneska tomu nebude jinak, tak jsem zvědavej, jestli uhodnete, kdo se skrývá za dnešním zamotaným hlasem. Pojďme si ho pro tuhle chvíli odhalit, jak zní.
1: Celebrity Voice Flip.
0: Co ti můžu prozradit k dnešnímu zamotanému hlasu je to, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka, který si myslím, že se proslavil poměrně jako bizarní hudbou, asi musím říct, pro nás spinery teda bizarní hudbou, protože myslím si, že nikdo normální si to úplně jen tak jako nepustí, ale třeba zase zároveň jo, jakože třeba má písničky, které můžou být jako dobrý, ale na druhou stranu já bych si to úplně dobrovolně nepustil. Každopádně pro dnešní den je to tenhle ten zamotaný hlas, tak pojďme si ho ještě připomenout a uvidíme, jestli podle toho zamotaného hlasu poznáte, kdo se za ním skrývá.
1: Spin Celebrity Voice Flip.
2: Jsi ready?
3: Tak 210-32-30-30.
2: Nebo mobilní apka Rádia Spin.
4: Yeah.

0: first class. Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve kterých hádačkou patří dnešní zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu pro tuto chvíli připomenout.
2: Zomínal se v rokovace, jsme se nečíšel všou matna. Ho hývo jdu so, ho hývo kato stejn. Než gatlán, hele, pak jíčme si u nedejurda.
3: Celebrity Voice Flip.
1: Já jsem ti dnešnímu hlasu napovídal, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka, který má trošičku jako bizarní hudbu, že se to asi ne úplně každý tady na rádiu Spin rádi pustíme. A jeden tip jsem tady měl, tak pojďme se podívat za Ondrou.
4: Já si myslím, jako kdo má kontroverzní hudbu v Česku, tak je to Frank Wild.
1: Vlastně musím říct, že Ondra neuvažoval úplně špatně, ale Frank Wild to dneska není. Každopádně, co ti můžu prozradit, je, že tenhle ten zpěvák je poměrně starší, nebo poměrně, on je vodo starší, jemu totiž letos bude 66 let. Ale zase na druhou stranu musím říct, že ačkoliv má takovou hudbu, jakou má, tak pořád umí udělat obrovskou show, dost pravidelně vystupuje v O2 aréně, je to vždycky mejdan jako prase, dokonce se to podle mě i tak jako přesně jmenuje, že to je prostě vždycky jako nějaký mejdan. No a další věc, co ti můžu prozradit, je, že jeho hudba se dost pravidelně objevuje ve starších filmech, které jsou vydaný kolem 80. let, takže zhruba tak třeba a Vítr v kapse, nebo třeba Kamarád do deště, nebo třeba taky v Disco příběhu se objevuje jeho hudba. A myslím si, že zrovna Disco příběh je film, který je na jeho hudbě dokonce i tolik dost založený. Takže pokud ti napadá, kdo by to mohl být, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na 210 32 330, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin. Ještě jednou ti připomínám, jak zní dnešní Celebrity Voice Flip.
2: Zomínal se v rokovace, jsme se nečíšel všou matna. Ho hývo jdu so, ho hývo kato stejn. Než gatlán, hele, pak jíčme si u nedejurda.
3: Spin Celebrity
0: Voice Flip. Jsi ready? Na 210 32 30 30. Nebo mobilní.

0: Ovšem pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který už se teda v tuto chvíli pomalu, ale jistě blížíme do jejího finále. No a my se společně jdeme podívat na to, jak zněl dnešní Celebrity Voice Flip, takže si ho jdeme na chvilinku ještě připomenout. Dnešnímu Celebrity Voice Flipu víš, že dneska tady hádáš jednoho českého zpěváka k tomu, kterýmu letos bude 66 let a k tomu taky, že mívá dost často, nebo vlastně jako asi můžu říct, že na každý svoje narozeniny nepravděpodobně teda, pokud si dobře pamatuju, tak má koncert v O2 Areně, no a že jeho hudba v 80. hrála prakticky v každém filmu, ale že film tady je prakticky založený na jeho hudbě, tak byl Disco příběh. No a já si myslím, že všichni už tuto chvíli máte úplně jasno nad tím, kdo se za tímhletím zamoteným hlasem skrývá. Tak jdeme se podívat na to, jaký tady padaly typy. Tak začneme u Petra.
1: Mně nebude to náhodou Michal. David?
0: Petr typuje Michala Davida, stejně tak ho typoval taky Honza.
2: Myslím, že není to náhodou Michal David.
0: Další, kdo typoval Michala Davida, tak byl třeba taky Ondra.
3: Mám jasno, je to Michal David.
0: Jdeme se podívat taky za dalším Honzou. Ten měl teda radost, že poprvé volal do Rádia Spin a taky se dovolal, takže Honzo.
4: Já myslím, že to byl Michal David, ne?
0: No okej, okay. Michal David tady padá dneska poměrně hodně. Jdeme se podívat ještě za Hugen do mobilní apky Rádia Spin, koho typuje.
5: Čeho, tady Hugo. Myslel jsem, že to bude Venturín, ale je to jasný Michal David.
0: No tak vypadá to, že všichni máte úplně jasno, že by to mohl být Michal David a máte jasno oprávněně, protože je to přesně tak. No tak jo, moc děkuju za všechny tipy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu, no a my se slyšíme za pár minut až po tom, co si dáme jednoho Káňo, takže díky za to, no a samozřejmě si tyhle ty dvě hádanky dáme společně zase příští týden mezi 6 a 7, tak buďte u toho.
6: Prázdninový Spin ráno, každý všední den od 6 do 9.

0: Jen 55 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, máme tady páteček, 3. červenec, svátek slaví Radomír, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. Říkal jsem tady půl hodinky zpátky, že pátek 3. července je Mezinárodní den bez igelitových tašek, takže se opovaž dneska nakoupit do igelitový tašky, takže hezky pěkně jako papírovku, nebo si prostě vem nákup do ruky, ale jestli teda máme splnit Mezinárodní den bez nich, tak samozřejmě ho splníme, aspoň teda doufám. Každopádně my se společně jdeme dál přesunout do Spin rána, ve kterým už za pár minut dorazí dnešní překvápko a já už to asi můžu říct, dneska ráno za náma dorazí DJ Divkom, který dneska slaví narozky, takže rozhodně budeme slavit s ním, protože měl několik přání. Ty přání si společně řekneme za chvilku, zeptáme se taky DJ Divkoma na to, jak se na to těší, zaspíváme mu hodně štěstí, zdraví samozřejmě, no a potom nás čeká taky DJův, Divkomův narozeninový set. Na ten teda ještě chvilinku týzovat nebudu, aspoň teda ne v pravém slova smyslu, ale myslím si, že se máte na co těšit, protože to bude o něco jiný, než to bejvá každý pátek. Takže rozhodně doporučuji se u toho zastavit, nebo respektive doporučuji zůstat u Rádia Spin, protože dneska si myslím, že to bude hodně zajímavý a bude to taky trošičku jiný. Každopádně my se spolu jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku, a teda musím říct, že to bude takový neúplně červencový. Dnešní počasí bych přiřadil tak jako ke květ, protože bude poměrně příjemných 23-22 stupňů Celsia. K tomu bude naprostý jasno, takže si myslím, že vzduch bude perfektní, teploty budou taky perfektní, nebude to asi pravděpodobně teda na nějakou koupačku, i když pokud teda jako zvládáš se koupat klidně i ve 23 stupních, tak klidně jako samozřejmě můžeš, že jo, nikdo ti to zakazovat nebude, ale nejsou to třicítky. Na druhou stranu musím říct, že je to po dlouhý době fakt jako hodně příjemný.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

0: now, baby.
1: 7 hodin 7 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Domno a jak jsem sliboval, dneska za mnou ráno dorazil DJ Devkom, a to už v 7, a to z jednoho jediného důvodu. DJ Devkom, a.k.a. náš Viktor, má dneska narozeniny. Viktor, dobrý ráno.
0: Dobré ráno, dobré ráno.
1: No tak bráško na úvod.
2: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Viktore.
1: Hodně štěstí, zdraví, bráško.
0: Díky, dobré, kámo, to jsem nečekal, že mi tady zaspíváš takhle osobně.
1: Já taky ne, byl jsem tomu donucený od Romana, takže
0: okay.
1: Za toho 5 kilo navíc. Hele, kolik ti je, kámo?
0: Kámo, je mi 21.
1: Ty vole, to jsi mladý týpeček, to je dobrý, ty vole.
0: Jo, kámo, 21, no.
1: 21 je super, hele, dneska, kdyby jsi byl v Americe, tak můžeš jít poprvý slavit.
0: Jo, to je pravda.
1: Ale protože jsi v Česku, tak můžeš jít už po třetí, to je dobrý, ne?
0: Kámo, co potřetí?
1: Hele, tak ne, pěkně od 18 samozřejmě. Jak jinak se může slavit než od 18? Ty jsi si chtěl tady splnit 3 přání. Jedno z nich bylo zahrát si Pravdu nebo lež, tak to si zahrajeme. Asi tak za 10-15 minut, pokud se nepletu. A potom jsi si chtěl zahrát taky hru 1 na 1. Víš, co máme dneska za cenu ve hře 1 na 1?
0: Hej, nevím, to mi musíš povědět.
1: Bráško, rozdáváme tady dneska tričko Rádia Spin. Ty jedno tričko Rádia Spin
0: já
1: máš.
0: Já už jedno tričko mám.
1: Jaký je? Jak vypadá?
0: Hej, je dobrý, mě baví to tričko.
1: A co na něm je?
0: Tak je na něm, že jo. Metronom, gramofon, metro a logo Rádia Spin.
1: Tak přesně to je tričko, který tady dneska nerozdáváme.
0: Okay.
1: Dneska tady rozdáváme to starší, na kterém je jenom logo Rádia Spin, ale samozřejmě je taky krásný, je minimalistický, takže rozhodně budete mít i o co hrát. No a krom toho se zastavíme spolu taky u energetiáků, to si myslím, že je taky docela dobrý říct, protože se kolem toho teďka dělou docela zajímavé věci. No a potom vás čeká další Viktorovo přání, protože ty jsi si přál si tady zahrát taky hodinový set.
0: Yes, to jsem chtěl trošku i pro vás takhle jakoby dát vám hodinkový set. Je to jednou za rok, ty narozky, tak si myslím, že to, že by to nemusel být takový.
1: Takže se ty tvoje 21. narozeniny prostě vyplatily.
0: Jo, určitě. A udělal jsem to trošku tak, že jsem tam do toho setíku vybral takový all-timeovky, taky svoje srdcový tracky, že to nebude úplně jako, že bych tam posílal track za trackem, ale bude to takový showcase mých top oblíbených tracků.
1: Těva, tak máš to i vymazlený, máš to i promakaný, já si myslím, že je na co se těšit, takže od 8 do 9 tady budete mít taky pořádnou nálož skvělých tracků, nebo respektive Viktorovo oblíbených tracků. Tak my pokračujeme ve Spin ránu, dáme si jedny gufrau.

0: 7 hodin 13 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a s tebou je taky Viktor. Viktor, jaký to je být tady dneska od 7?
1: Hej, je to zajímavé, ale čekal jsem to horší, upřímně, čekal jsem to horší, hlavně to vstávání jsem čekal mnohem horší, bylo to docela v pohodě.
0: Jako ono, jednou za čas si přistat není zase tak úplně špatný, ale jakoby, je to každý den, kámo, je fakt jako náročný.
1: Jako to chápu, ale hodně tomu pomáhá to, že už je světlo, kámo, kdybych měl jakoby narozeniny v prosinci, tak nevím, jestli tady sedím teďka.
0: Hele, já teda musím říct, že já jsem si dneska ráno řekl, že pojedu autem, že si vemu vlastně jako do práce auto, takže si jako trošičku přispím, protože jsem šel v pár docela pozdě, takže jsem si vlastně nepřispal, akorát jsem si to prostě jako pošoupnul. Stával jsem v 5 a v těch 5 jsem prostě odklepnul budík, zavřel jsem ty oči a teď jsem je otevřel a bylo 5:10. Říkám, Ježiši Kriste, takže ono ani za toho světla to není úplně jako nejideálnější.
1: Jo, hele, ale myslím si, že furt lepší než za tmy, to je prostě,
0: jako
1: to je
0: rozhodně, ale třeba jako musím říct, mě to v té zimě asi tolik nevadí vstávat, ty vole, že asi mě to tolik nevadí jako v tom létě.
1: Tak to nechápu, upřímně,
0: já
1: to
0: taky
1: fakt
0: ne.
1: Nechápu.
0: Já taky ne, každopádně já jsem sliboval jednu zprávu o energetiákách, tak jestli máš rád energetiáty, tak mám pro tebe jednu zajímavost, protože jedna značka plánuje naskočit na virální vlnu dubajský čokolády, a to koncem roku 2026, kdyby měla dorazit příchuť právě s tímhletím virálem. Já si myslím, že je docela crazy já si myslím, že už je docela dost pozdě, ale zase na druhou stranu, třeba se jim to vyplatí a třeba zase jako rozjedou ten trh s tou dubajskou čokoládou a nebo naopak, no.
1: No, nevím, podle mě už je na to pozdě, ale tak jako, rok jako určitě.
0: Ale zase jako na druhou stranu, když si to vemeš jako spojení dubajský čokolády a energetiáku, jak to jako asi může chutnat?
1: Nevím, bude to hrozně sladký.
0: Já si myslím, že to bude hrozně sladký a hlavně, že to bude odporný. Každopádně mám k tomu ještě jednu věc. A sice to, že vláda přemýšlí nad tím, nebo respektive představila návrh na zákaz prodeje energetiáků dětem do 16 let. Já si myslím, že 16 let už je jako poměrně hodně. Já že tam by myslím, to úplně být jako nemuselo, ale že třeba jako pro takový ty 6-7letý děti, který už si to začínají pomalu kupovat a objevovat to, že tam by to asi jako bylo legit.
1: Jako asi jo, jakože já si celkově myslím, že zákazy nic moc neřeší, ale asi máš jako pravdu, no, teďka jako na základce si to kupovat, ono to fakt na to srdíčko asi není úplně dobrý.
0: Jako pro ty děti si myslím, že asi ne, no, protože přece jenom je tam nějaký kofein a tak, takže rozhodně si myslím, že jako asi by tam nějaký omezení být mohlo, ale 16 už mi přijde teda

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Jak jsem říkal, dnešní Spin ráno bude takový trošičku jiný, protože dneska je tady s náma DJ Devkom. Viktore, ještě jednou dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak, jak se ti tady zatím líbí s náma?
2: Jo, v pohodě, sekáš to dneska dobře, Dome.
1: Jo, tak jako někdo to sekat prostě jako musí, jo. Každopádně, dneska to bude trošičku jiný v tom, že my ti tady plníme spolu se spinnerama tvoje tři přání, který jsi chtěl. Jedno z nich bylo zahrát si pravdu nebo lež, což budeš mít možnost teďka nebo respektive zhruba tak za 4 minuty, takže budeme potřebovat jedno z vás, kdo se postaví s Viktorem do týmu a bude se s ním radit na moje záludní otázky, které tady mám pro dnešní ráno připravený. Takže jestli jste ready, tak volejte na 210 32 30 30 a pojďte se s náma zahrát pravdu nebo lež. Dneska v pravdě nebo lži můžu říct, že bude jako téma silniční provoz. Jak seš na tom se silničním provozem?
2: Kámo, tak to jsi vybral nejhorší téma. Já nejsem řidič, nemám řidičák, nemám auto. Takže jsem rád, že mi tam dáš někoho, s kým se budu moc poradit.
1: No tak já doufám, že se bude s někým moc poradit. Takže uvidíme už za pár minut. My si dáme jednu Doučí a její naprosto famózní track Anxiety. A hnedka potom se spolu pustíme do pravdy nebo lži. Tak volejte.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dneska ráno je tady s náma DJ Devkom, máme 7 hodin a taky 25 minut. K tomu DJ Devkom je tady s náma, protože měl ke svým dnešním narozeninám přání a sice zahrát si Pravdu nebo lež, potom taky hru Jeden na jednoho a potom si zahrát taky hodinovej set. Taky jedno přání se mu plní teďka, pokud chcete Viktorovi popřát, tak mu samozřejmě do mobilní apky Rádia Spin můžete popřát, my jsme tady tomu samozřejmě otevřený, takže to potom všechny vaše přáníčka Viktorovi pustíme. No a my se společně jdeme pustit do Pravdy nebo lži, kde si s náma jakožto Viktorův pomocník dneska zahraje Fanda. Fando, dobrý ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno.
1: Tak Fando, odkud tam voláš dneska?
2: Hele, z Prahy, teďka ze Stromovky.
1: Teďka ze Stromovky, jsi tam na procházce nebo jsi šel zaběhat?
2: Ne, práce, plenařinu tady děláme.
1: No okej, okay, tak bacha na otevřený oheň. Stromovka neskoří. Každopádně Fando, jak jsi se vyspal na pátek?
2: No, nic moc, nechtělo se mi, no, ty pátky bych zakázal.
1: Já taky, ale zase na druhou stranu, hele, příští týden místo volného pátku budeme mít volný pondělí, takže ten prodloužený víkend tam přece jenom bude. A kdyby jsi si třeba měl ještě vybrat jako třeba jeden den dovolený, tak můžeš ještě na příští pátek a budeš mít z toho krásný třídenní pracovní týden. Já si myslím, že to je dobrý plán, ne?
2: No, vypadá to, že jo, uvidíme, kolik nám dají práce.
1: Jasně, tak kdyby si tam náhodou jeden den dovolený ještě vyškráp, tak si myslím, že příští týden na to bude naprosto ideální. Každopádně, my se jdeme pustit do Pravdy nebo lži. Viktore, víš, jak to chodí v Pravdě nebo lži?
3: Jo, vím, už jsem tady párkrát byl přísedící a poslouchal jsem takhle z dálky, takže jo, jako vím, no.
1: A okej, okay, ale tak já si myslím, že to bude dneska naprosto jednoduchý. Dneska je tématem silniční provoz. Fando, jaký jsi řidič?
2: Hele, prakticky kamionák.
1: OK, takže jsi skvělý řidič. Takže Viktore, tvoje modlitby se vyplnily, protože ty jsi samozřejmě chtěl někoho, kdo bude umět řídit, takže to vypadá, že Fanda bude umět a bude vědět. Takže jste ready na otázku číslo 1?
2: Jo.
1: Viktore?
3: Jo, já jsem ready.
1: No musíš poslouchat, kámo. Jestli nebudeš poslouchat, tak nebudeš vědět. Takže jdeme na otázku číslo 1. Když odmítneš dechovou zkoušku, tak jsi automaticky branej, že jsi požil.
3: Ježišmarja, hej, já fakt nevím.
2: Alkohol.
1: Přesně, no, jako, samozřejmě, že, co jinýho.
2: Nebo
1: že?
2: Drogy.
1: No,
3: já bych řekl, že ne.
1: Ty bys řekl, že ne, Fando. Máš ne. Nějakou zkušenost s odmítnutím dechové zkoušky?
2: Nemám.
1: Nemáš, a jak si myslíš, že to dopadne, když odmítneš dechovou zkoušku?
2: No, buď tě vemu papíry, dostaneš nějakou pokutu, nevím.
1: No, okay, takže...
2: Jestli tě vezmou na krev.
3: Já bych řekl, že tě musí vzít na krev, ne?
1: Myslíš si, že tě vezmou na krev. Tak to tím pádem ale znamená, že jsi teda jako branej, jako že jsi požil prostě.
2: Jo.
3: Tak asi jo, no. To asi jo.
1: Jo. Takže označujeme, že je to pravda?
3: Jo, za mě.
1: OK, tak dáváme pravdu. A je to přesně tak. V pohodě. Máte první bodík, je to opravdu tak, že když odmítneš dechovou zkoušku, tak tě prostě seberou, odvezou tě na testy a chovej se k tobě, jako kdyby si prostě jel pod vlivem alkoholu. Takže bacha na to. Otázka číslo 2. V České republice můžeš legálně sednout za volant auta v plném provozu už od 15 let.
3: Tak to bych dal ne, protože já si myslím, že to je... Ne.
2: No, od 17 s mentorem.
3: Jo, přesně tak.
1: Od 17 s mentorem, jo. Nevidíte v tom žádný chytáček třeba?
3: No, řekl jsi za volant, ne?
2: Za volant, tak bo těch 17 s mentorem.
1: Mm-hmm. Takže tím pádem budeme označovat lež.
3: Jo.
1: Dobře, tak označujeme lež. A ona je to pravda. Smůla. Já nevím, jestli to víte, ale ono existuje takový autíčko, který sice má omezenou rychlost, ale můžeš v něm nastoupit do plného provozu už od 15 let, jde to asi tak jako pade. Ale jakoby za volant sednout můžeš v tom případě.
3: Ale tak ono to je registrovaný, na motorku, že? Ono to je registrovaný jak motorka, ne?
1: Jakoby jo, ale fyzicky je to auto, že jo?
3: OK.
1: Takže tam jeden bodík pro mě, no a otázka poslední. V České republice můžeš jet i na dálnici 150?
3: Tak to nechám můžeš. Na tobě, protože já fakt nevím.
1: Františku.
2: Můžeš teďka, to bylo schválené na D35, ale už to zase teďka nějak omezili.
1: A okay, takže
2: ale bylo to nějakou dobu.
1: Takže označíme pravdu. Viktore, budeš věřit Fandovi?
3: Jo, radši jo. Tohle si nemůžu, tohle je důležitý bod a jako ten nemůžu nechat takhle to.
1: Takže necháme to na profi řidičovi a jdeme označit pravdu. Viktore, ještě, že tady toho Fandu máš.
3: Díky, bomba.
1: Je to přesně tak, jak říkal Fanda, je tam speciální značka, která to povoluje. Ta značka je proměnná a za určitých podmínek ti ukáže, že můžeš jet v určitém úseku 150.
3: Bomba, díky.
1: Takže win-win, ty vole, to je hezký. Tak gratuluju, Viktore, ale já si myslím, že první radost tady k narozeninám máš. Fando, my ti děkujeme, že jsi zahrál a že jsi tady Viktora tak jako trošičku potahal.
3: Díky, Fando.
2: Jo, nemáš záčka. Všechno
3: děkujeme za hru. Děkuju.
1: Užij si víkend, Fando, mějí se, čus.
2: Čau. Mějí se, ahoj.

0: hodin a taky 33 minut. K tomu s tebou je dál Dom a taky Viktor. Viktor má dneska narozeniny, slaví 21, což je naprosto nádherný věk a teda musím říct, že mu trošičku závidím, protože bych se sám chtěl vrátit do svých 21 let. To nebudu lhát, protože tam jsem byl takový trošičku živější, nebudu lhát, ale samozřejmě spineři ti dneska ráno přejou, Viktore, tak jdeme se pustit jedno přání, který přistál u mobilní apce.
1: Hej, Viktore, hej, kámo, všechno nejlepší, 21 let, to je úplně nejlepší věk, prej, údajně, nevím, já nevím, ale všechno nejlepší tvým narozeninám, rozjeď ten DJskej set, jak úplnej střelec a ukaž nám, co v tobě je, všechno nejlepší, buď na spinu a vidíme se, čau.
2: To je hezký.
0: Viktor tady si poslechnu to přání mimo éter a říká, kdo to je? Říkám, bráško, to je náš Mára z Čelu na Spinovo, tak zdravíme Máru.
2: Já jsem říkal, že mi ten hlas je nějaký povědomý a pak jsem si uvědomil, že to je Mára, takže děkuju Máro, je to tebe hezký.
0: Je to přesně tak, každopádně podle mě jedno přání tady ještě přistane na telefonu 210 30 30. Kdo tam? Dobrý ráno. Halo, slyšíme se, kdo tam?
3: Čau, tady Petr.
0: Zdar, Peťas, tak máš přání pro Viktora?
3: Jasně, Viktore, všechno nej, hele, 21, to je krásný, ty synu. Ty bys mohl být můj syn, člověče. Tak, užívej dneska.
0: Možná už pomalu taky vnouček, ne, Peťas?
3: Pomalu, jo.
0: No tak jo, hele, děkujeme za přání, měj se hezky, Peťas.
3: Čau.
0: No a my se spolu jdeme v rychlosti ještě podívat taky na to, co nás čeká na silnicích. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích, tak začneme výjimečně v Praze, protože Viktor si řekl, že si vezme Prahu na starosti, tak Viktor, jak to vypadá?
2: No, takže jak to vypadá? Vypadá to, že na sjezdu z D10 na Kbelskou máme, nám to stojí trošku kvůli rekonstrukci, potom nám to ještě stojí na Štěrboholský, spojka směr centrum a ještě to stojí, je to úplně červený na magistrále u Národního muzea.
0: No ale skoro jako profík, já si myslím, hele, že kdyby si zdal ještě jedno, dvě dopravy, že to bude úplně jako v čiříčku vymazaný, hezký, pěkný. My se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá aktuálně na dálnicích, tam počítej s lehkým zdržením na D7 a to na příjezdu i na výjezdu z Prahy, takže tam určitě pozor. Mimochodem na sjezdu z Evropský na D7 sebou rád, takže tam kecám, na sjezdu z pražského okruhu na Evropskou sebou rád, takže tam určitě jezděte opatrně. Jinak co se týče regionu v tuhletu chvíli, tak tady žádný velký špatný aktuálně nevidím. Každopádně, kdyby nám Google mapy něco neukázaly a kdybyste narazili na něco dalšího, tak samozřejmě 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Just please.
4: Yeah.
3: Yeah. Swag.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: Tenhle ten týden tady na Rádiu Spin soutěžíte o trička Rádia Spin. Já jsem se ptal Viktora, jestli svoje tričko má. Viktor říkal, že jo. Na druhou stranu...
2: Vypek úplně prostě.
1: Na druhou stranu, Viktor má už to upgradeovaný tričko, který já třeba zase jako nemám. Já jsem ještě jako oldschooleček. A právě o ten oldschooleček, který dneska ráno budete hrát. Nějaký trička tady ještě určitě pro vás máme, takže rozhodně doporučuji si cinknout na 210 32 30. No a zhruba tak za 2 minuty 41 vteřin bychom si mohli tu hru otevřít. Každopádně, ze včerejška jsme tady jedno přáníčko měli, respektive teda přání právě na typ otázek, který měly být o sportu. Viktore, okay. Jak jsi na tom se sportem?
2: Hele, já mám sport rád, jako nikdy, nebo dělal jsem i jako závodně, ale teďka už nedělám nic moc jako závodně, teďka sportu rekreačně, hele.
1: Ok, a co sportuješ?
2: Hele, zajdem občas s klukama na badminton, skateboarding, tak to je moje asi jako celoživotní láska, to už se nikdy nezbavím a tak, no.
1: No tak jo, takže Viktor si myslím, že asi o sportu něco vidět bude. Jestli budete vidět něco vy, to si dozvíme za chvilku. Dáme si jednoho zůta a za chvilku jsme ve hře jeden na jednoho.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Co musím říct je, takže dnešní hra jeden na jednoho bude poměrně napínavá a dneska hlavně jsem si řekl, že si dám takovou jako trošičku pauzičku a že Viktorovi splním jeho přání k tomu, aby si ke svým narozeninám zahrál hru jeden na jednoho a že vám bude pokládat otázky čistě jenom Viktor. Yes. Já budu takovej spravedlivý nebo možná nespravedlivý rozhodčí, to se dozvíme samozřejmě za chvilinku. Každopádně my se jdeme podívat na to, jaký tady dneska ráno budeme mít soupeře. Jeden soupeř už tady dneska měl, Viktorovi docela pomohl, tak proto právě budu rozhodčí já, protože by Viktor za tu pomoc mohl právě jako nadržovat a to bude Fanda. Fando, ještě jednou dobrý ráno.
2: Ahoj, dobrý ráno.
1: Tak my se jdeme podívat ještě na tvýho soupeře, kterým dneska ráno bude Lukáš. Lukáši, čus.
3: Čau.
1: Tak Lukáši, jaký ty máš dneska ráno?
3: Ráno takový pomalejší, ve 4 ráno mě zbudila kočka, už se nemohl zabrat a teď jsem přes tím budil vyzlat si do Prahy.
1: A v kolik jsi šel spát?
3: Půl 11.
1: No, tak to se naspal podle mě dost podobně jako já, takže asi tak jako tuším, jak moc fresh dneska ráno budeš, tak hlavně nějaký to kafíčko, dávej pozor na cestu, ať se ti nic nestane. Víme, jaký to je řídit prostě po 4 hodinách spánku, že jo?
3: Tak.
1: No tak jo, my se jdeme ponořit do hry jeden na jednoho. Dnešním tématem jsou sportovní otázky. Každopádně, než začneme, tak jenom připomínám pravidla a sice to, že ve chvíli, kdy Viktor položí otázku a doporučuji si ji poslechnout hlavně celou, tak se musíte přihlásit a to tak, že zakřičíte svoje jméno a necháte se vyvolat. Všechno jasný?
3: Ano.
1: Přesně tak. Ve chvíli, kdy začnete křičet rovnou odpověď, tak překládáte bod na druhou stranu, takže je důležitý se nechat právě vyvolat. Takže jdeme na otázku číslo 1. Viktore, můžeš.
4: Tak jo, Fando Lukáši. První otázka je, kdo je hlavní komentátor hokejových mistrovství, který můžeš slyšet v televizi každý rok?
2: Franta. Záruba,
1: Viktore.
4: A to je... Správně.
1: Yes. Takže Fandovi dáváme bod číslo 1 a jdeme na další otázku, Viktore.
4: Takže druhá otázka je, jaké kluby najdeš pod zkratkou pražských S?
1: Lukáši.
3: Sparta Slávie,
1: tak uděláme to trošičku napínavý. Viktore, jaká je odpověď?
4: Sparta Slavia,
1: Pohodě. No a máme tady patovčičku, je to 1-1.
4: Že teďka se ukáže, kdo je opravdu její znalec teda.
1: Jo, máme tady otázku, při který se zapotíte a myslím si, že mě za ní budete tak jako trošičku návidět, ale samozřejmě kdyby náhodou, tak tady máme jednu náhradní. Tak Viktore, co tam je?
4: Takže třetí otázka je, kolik černých fleků má fotbalový míč?
1: No to je zapomnětá otázka. Franta. 24 to není. Bohužel 24 to není.
4: Bohužel.
1: Tak ještě nějaký nápady na to, kolik bych tam mohlo být?
4: Pojďme, jaký
1: tip. Kdo se hlásí dobrovolně?
3: Já vůbec nevím, já bych chtěl od boku jenom.
1: Okay.
2: Já taky.
1: OK, dobře, tak v tom případě tuhletu otázku necháváme nezodpovězenou. Nebo respektive já odpovím, je jich tam 12. Takže Fando, chtělo to viděli dvěma a byl bys tam, ale dobře, dáváme náhradní rozstřelovou otázku a to už musíte dát, protože tohleto si myslím, že už je jistota.
4: Jestli to na tohle nedoznáte odpověď, tak jako nevím. Takže, čtvrtá otázka je, jak se jmenuje nejznámější hráč basketbalu, podle kterého se jmenují i boty?
1: Lukáši.
3: Michael Jordan?
1: Je to Michael Jordan! Tak Lukáši, my ti moc gratulujeme k tričku Rádia Spin. Kam by si v něm jako na první místo vyrazil?
3: Děkuju moc za výhru. No tak vyrazil kamkoliv ven, kamkoliv do klubu, kamkoliv na procházku. Tam nevšude bude slušet, já jdu spin.
1: No tak jo, já věřím, že tě slušet bude, klidně nám potom pošle nějakou fotku, stolíčko a tak, ať víme, že ti opravdu sluší, ale samozřejmě tričko Rádio Spin sluší každému. Fando, ty nezoufej, protože hrát budeme zase příští týden, takže si určitě i příští týden můžeš cinknout.
2: Super, tak jo.
1: Hele,
2: tak
1: mějte gratulu. Se krásně, děkujeme za hru a Lukáši, ty nám vydrž na drátě.
3: Jo, ahoj.
1: Mějte se, čus.

0: 7.54, pátek, 3. červenec, svátek slaví Radomír, tak přejeme všechno nejlepší Radomírovi. No ale všechno nejlepší přejeme taky našemu DJovi Devcomovi Viktorovi, protože ten dneska slaví 21, takže Viktor, ještě jednou všechno nejlepší.
1: Děkuju.
0: Dáreček samozřejmě dostaneš za chvilinku, každopádně my nejsme jediný, nebo respektive nejsem jediný, kdo tady Viktorovi dneska přeje, protože těch přání přišlo do mobilní apky Rádia Spin opravdu hodně, takže jdeme se na ně podívat. Žáňo.
2: Viktorku. Takže všechno nejlepší 21. narozeninám, to je jako masakr mládík před, jo. Ať se ti tam líbí pořádný setičky, tohle tamhle a prostě žij život, protože jsi mladý a ty krása, co bych za to dala. Ještě 21 jednou.
1: Díky Žanet.
0: Žáně mluví, jak kdyby jí bylo 45, ty vole.
1: To neříkej přece.
0: Ne, samozřejmě Žáně není 45, Žáně je prostě taky jako mladá krásná holka, takže Žáňo, nemůžeš mluvit takhle, jako co by si za to dala, jsi mladá prostě. Jdeme za Patrikem ještě.
3: Zdarec kluci, hele Viktore, všechno nejlepší k tvým narozeninám, k tvým 21, užívej života, hlavně ať se ti ať zdraví, ať máš. Štěstí v lásce ve všem a díky za tvoje super setíky, který nám tady dáváš a zlepšuješ nám každodenní život. Takže ještě jednou všechno nej a užívej. Čau.
1: Díky, toho si hrozně vážím. To jsem fakt hrozně rád, že někdo ty jako se ty... Pro mě to je taky hrozně jako nepředstavitelný, jak jsem tady ve studiu s Domem, ale že to fakt jako... poslouchá někdo a dělá mu to i radost.
0: Poslouchá prostě
1: to
0: miliony lidí.
1: To jsem hrozně rád prostě.
0: Jo, hele, jako je to super, já jsem teda tuhle ten set chytnul ráno v rádiu a musím říct, že je to fakt jako hrozně příjemný.
1: Jo? Takže
0: jako je to super, ale musím říct, že je škoda, že to člověk, jako, že když to takhle jako produkuješ tady, že to prostě jako neslyšíš kolikrát z té druhé strany, že jo? Že těch šancí to chytnout z té druhé strany není moc, skoro, když
1: není
0: ještě
1: moc,
0: neřídíš,
1: no.
0: Ty vole.
1: Ale teďka jsem právě, jsme kempovali a vzbudil jsem se ráno hrozně brzo a právě jsem si pustil Spin a hrál jsem tam já, ne? Tak jsem si sedl na pařez a poslouchal jsem svůj set.
0: Jak je to pocit?
1: No, bylo to hezký úplně, tak jako, no, bylo
0: takový
1: to
0: jako, že mama, I made it, prostě.
1: No, dobře, okay. Nechám to tak.
0: Ano. No, jako takhle to prostě je, že o to si budeme povídat. Jdeme za Romanem ještě.
4: Krásné ráno, Viktore, a Dome, tady Roman. Jo, Viktore, prosím tě, opravdu všechno nejlepší ke krásným narozeninám. To je úžasný věk, je to bylo 21 mojí dceři, takže... To mám hodně blízko, užívej všechnu energii, využívej pro sebe, pro tenhle ten svět, ale jenom tak, aby to bylo hezký pro tebe i pro tvoje okolí. Měj se krásně a už se to, čau.
1: To bylo fakt hezký. Díky moc.
0: Tak jo, děkujeme za všechny přáníčky. Kdybyste chtěli ještě někdo popřát Viktorovi, tak samozřejmě můžete v mobilní apce Rádia Spin. My si to tady potom, nebo respektive já to tady potom Viktorovi pustíme. Každopádně, co nás čeká? Nás za chvilinku čeká narozeninový Viktorův set, který bude trošičku speciální. Tak Viktore, pojď ještě jednou připomenout, v čem ten set bude dneska speciální.
1: Bude to special v tom, že to budou taky moje all-timeovky, takový moje oblíbený tracky. První půlhoďku si dáme dubstepík 140 a druhou půlhoďku si dáme takový Sunny Drum and Bass, taky moje nejoblíbenější tracky, showcase, taky moje nejoblíbenějších tracků, co mám ve svém repertoáru.
0: Takže krom toho, že si tady dáte hodinový set výjimečně dneska, tak taky uslyšíte, co má Viktor v playlistu, co si myslím, že se vyplatí a třeba taky nazbíráte nějakou inspiraci na svoje domácí mejdany, když zrovna jste třeba mimo auto a nestíháte třeba jako si pustit Spin, tak si myslím, že i dál budete se Spinem, protože krom toho taky můžete se inspirovat Viktorem. My se jdeme podívat ještě na počasí. Co se týče dnešního počasí, tak počítejte s tím, že bude vlastně poměrně hezky. Já si myslím, že je tam příjemně. Na tričko to je, i když je to trošičku studenější, že jo? Ty jsi přišel v tričku, pokud vím.
1: Já jsem přišel v mikině.
0: Mikině si přišel, kámo. Ježíš.
1: A přišel jsem v kraťasech a je to v pohodě, hele.
0: Jo, je to v čilu. Hele, já jsem přišel teda v tričku a v kraťasech a přišlo mi to taky mega v pohodě, takže rozhodně si myslím, že to dneska během dne určitě i na tričku a kraťasech bude. Každopádně počítejte s tím, že bude jasno až polojasno, teploty kolem 23 stupňů Celsia. No a co se týče víkendu, tak tady mi počasí hlásí, že by mělo i sprchnout po celé České republice, nebo respektive takhle. Zítra na 30% území, v neděli až na 80%, takže počítejte s tím, že možná vás o víkendu nějaká ta kapka stihne. My si dáme krátkou pauzu, no a hnedka potom začíná Viktor se svým setem.
5: Spin Radio.
6: Radio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě.
7: Nově to vysíláme na 963 FM.
6: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

nám pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, udělat boom, jak si chtě směr.

přijde noc, když přijde rave, red base mám moc. Čum tak deep, nemá dno, pojď si pro mě tmo. Když přijde noc.

Lízáme ven, když je temno. Podzemní vibe, metro. Čím později, s tím vyšší tempo. Ten a teplota stoupá.

0: Devcom Live Set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin a taky 55 minut k tomu, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom, no a Dom s tebou není jediný, protože v tuhleto chvíli k mikrofonu přichází už taky Vicky. A Vicky, co to máš? Co to? No rozbito, jasně, rozbito, to bude úplně nejlepší, co můžeš udělat tuhleto chvíli.
2: Zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Viktore. Hodně štěstí, zdraví.
1: A pustíme si Viktorovu upřímnou reakci. Viktore.
3: Hej, děkuju moc.
1: Jo, ale objímačka, skoro taky pusinka, ale Viktor dostal něco, cinká to, nebudeme říkat, co to je samozřejmě, ale cinká to, Viktore. A Vicky, jestli tě můžu ještě o něco poprosit. Tamhle v šuplíku, v tom, co je v rohu a co je ten horní, tak tam by měl být podle mě ještě jeden cinkací dárek, myslím si, že od Romana, nebo respektive takhle, vím, že od Romana, ale vím, že to ještě taková jedna cinkačka, takže pro Viktora k narozeninám. Pořádný dárečky. Hele, 21. narozeniny, to je prostě americká dospělost, takže děkuju, já si myslím, že je potřeba tady ty dárečky hezky pěkně rozdat.
4: Tak to se zapije vodou, samozřejmě.
1: Samozřejmě, že to zapijeme vodou, že oťukneme si vodou a tak, takže jo, bude party. Viktore, já si myslím, že máš na vodu postaráno.
3: Já si myslím, že no určitě, kámo, určitě, ty vole, díky moc, ty vole, to se nebudem nudit, kámo, to se nebudem nudit.
1: To věřím tomu, že se nebudeš nudit. Každopádně, mezi tím, co ty jsi měl tady, jsou i naprosto perfektní, jakože fakt perfektní hodinový set, tak mi tady přišly další přáníčka pro tebe do mobilní apky Rádia Spin, tak si jdeme ještě pustit.
5: Zdarec. Hele, Viktore, všenej, hlavně si užívej svůj věk, tak bych to hnedka vrátil o 10 let zpátky. Takže užívej a držím palce, no a co ti daří v životě.
4: To je
1: moc hezký, ale Viktore, my tady máme pro tebe ještě připravený dvě speciální přání, které ty si neslyšel.
3: Okay.
1: Já jsem si je prostě jenom schoval. Ani nevíš, od koho to je, ale věřím tomu, že až to pustíš, nebo až to pustím, takže to poznáš úplně bezpečně.
6: Okay. Krásný ráno všem a hlavně tobě, Vicky Devcome. Chci ti popřát k narozeninám, ať jsi šťastnej, pořád takhle šikovnej kluk, mám tě moc ráda, máma.
1: No, aby toho nebylo málo.
7: Dobré ráno, Vicky, hraješ moc krásně a přeju ti taky jenom to nejkrásnější ke tvým narozeninám a už se na tebe moc těším.
1: Dáško, to je prostě
3: hezký. Já jsem normálně se mi zapotili oči.
4: To prijatě,
1: koukám, hele, máme tady i dojetí, což je asi jako hezký a je to hezký, protože je rádio o emocích. Ještě máme někoho na drátě, dobrý ráno, kdo tam?
8: No, čau, tady David.
1: Čau, Davide.
3: Čus.
8: Hele, Viktore, všechno nejlepší k narozeninám a narozeninový set úplně jako, bohužel jsem strašně mě mrzí, že jsem stihnul poslední 20 minut, protože to bylo úplně top a takový správný richty, který bys měl tady dávat furt, ne ty majudíky a tyhle ty věci. Tohle to bylo ono.
1: Hele, Davide, já si myslím, že vůbec nevadí to, že jsi stihnul jenom poslední 20 minut, protože samozřejmě DJ set může stihnout ještě v reprízách.
3: Přesně tak, v reprízách v pondělí a v pátek.
1: Je to přesně tak.
8: No závím, já si poslechnu.
1: No to si poslechni, Davide. Hele, moc děkujeme za přání, měj se hezky, čus.
4: Já ještě musím říct, že jsem šla teďkon želivárnou do rádia a prostě najednou slyším duc, tak jsem se rozhlídla a prostě tam byla Dodina a ta jela tvoje bomby, Viktore. Prostě
1: pěkně.
4: Úplně, řidiči úplně to, řekla bych, že to rozproudilo celou vozovku.
3: To mega cením, takže jestli posloucháš teďka, jak se na želiváně, tak cením, kámo, cením. To je přesně to, o čem jsem dneska mluvil, že prostě tady je to takový, že tady hraju pro vás dva, ale...
1: Ale slyší to miliony.
3: Jakoby je to takový, víš co, když hraješ v klubu, tak před sebou ty lidi vidíš, ale takhle jakoby nevíš a pak někdo přines takovouhle zpětnou reakci a to je pes.
1: Což je naprosto perfektní. Je to skvělý. Tak Viktore, užívej si zbytek svých narozenin, pořádně to oslav a taky si užij vodu o víkendu, protože to ti jako mega závidím na vodu bych
3: jel. Děkuju, užiju, s tímhle tím určitě.
1: Já si myslím, že 100% dávej vidět, potom vidět, posílej fotky a tak. My se jdeme přesunout pomalu, ale jestli ke komunikátoru. Vicky,
4: ano.
1: Co nás dneska ráno čeká, nebo respektive dopoledne ráno už máme za sebou.
4: Já se přiznám, že u sebe teď nemám telefon, abych se podívala na všechna témata,
1: nevadí,
4: ale máme tady jedno hlavní.
1: Jedno téma si tady už natýzovala
4: mimo
1: éter.
4: A to je beef mezi Duklokem a Bukou. What? Kluci si vyměnili distreky a je to v celku. No, nech se překvapit.
1: A kdo je zprostředkoval, a tak to vám všechno samozřejmě řekne Vicky dneska v komunikátoru.
4: Samozřejmě.
1: Mimo to vám samozřejmě taky zahraje. No tak jo, tak si užijte víkend, prodloužený víkend, protože prostě jako v pondělí je státní svátek, takže rozhodně máte kdy odpočívat. A slyšíme se zase v pondělí. Každopádně my si řekneme ještě počasí. Dneska maximálky na 23 stupních venku jasno. O víkendu počítejte se stejným počasím, s tím, že by občas do toho mělo i zapršet. Tak užívejte komunikátor, užívejte potom taky Spinek s Karsírkou a my se slyšíme zase v úterý spolu s Krištofem. Mějte se krásně, čus. Spin Radio.
9: Dámy a pánové, After War Contour je...

Ano, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Máme páteček 3. července před prodlouženým víkendem. Bacha na to, v pondělí máme taky volno. No a dneska má svátek Radomír, takže Ráďo, všechno nejkrásnější k svátku. A víš co, vrhneme se rovnou na bonžurku s Vicky. A já tady mám včerejší zážitek s Charlím, to je ten jezevčík, co teď hlídám kámošce. No tak jsem šla včera spát a Charlie se mi šťouknul pod postel, jo. Včera byl totiž náročný den, měl dlouhou procházku, hodil dokonce i špičku, tak jako špičku ne, šipku do vody. A evidentně se těšil už do Hajan, takže za chvilku slyším pod matračkou takový chrupkáníčko, jo. Znělo to asi nějak takhle. Ne, ale jako opravdu, on chrápal prostě jak 50-letý chlap, jo. Tohle není fakt žádný malý ťuťu princátko, řekla bych, že fakt klame tělem, ale pořádně zařezává, jakože řeže les, ale motorovkou, jo. Takže takhle cool to s ním teďkon je. Tak si představ, jak jsem se asi vyspala. Každopádně mám super náladu, těším se na to, co si tady spolu dneska pustíme, takže neváhej a volej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a my to jedeme spolu teďkon a začneme 50 Centem Do You Think About Me? Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že tracky na přání, takže pojďme to tady spolu rozjet na ten pátek. No a já už tady mám teďkon vzkaz od Karla.
2: Ahoj, já jsem Karl a chtěl bych se zeptat, jestli byste mi nepustili emoce na emoce od Hektora pro brášku.
1: No jasný, tak pro brašuli dáváme emoce na emoce. Ahoj, krásný den, Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Vicky tady s tebou, no a já ti připomínám, že dneska ještě dopoledne máš možnost přihlásit se do soutěže o Kapku. Můžeš vyhrát předplatný aplikace Kapka na 3 měsíce a taky značkový spodní prádlo. Takže pokud jsi milovník kávy a chtěl bys si mít takové předplatné do spousty kaváren, takových fakt výběrových, jo, takových těch kaváren, kam si prostě zajdeš a vždycky víš, že to kafe bude dobrý, tak se rozhodně přihlaš na Facebooku Rádia Spin, tam se dozvíš víc infa a taky se tam právě budeš moct zaregistrovat, aby si mohl soutěžit právě o to předplatný. Prosím tě, o vítězi se rozhodne dneska odpoledne, no a zprávu dostaneš do inboxu. Takže za mě to zní skvěle a doufám, že už jsi připravený a že už se těšíš na svoji dávku kafe energie. Rychlá doprava na Rádio Spin, co se týče regionu, nehoda je v Plzni, a to v ulici Pilařská. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 180. kilometru. Tvoří se tady kolona, no a je to v okolí Ostrovačic. Takže bacha, tady nervy v klidu, bude to asi nadlouho. No a teď už se přesouvám do Prahy, tady máme nehodu na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1, a to v okolí Jinočan. No a kreš je taky na křižovatce ulic Dukel hrdinů a nábřeží kapitána Jaroše. Další nehodu tady vidím taky, a to na křižovatce ulice Olšanská a Prokopova na Žižkově. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně volej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, no a já už tady mám vzkaz od dvou spinnerek.
2: Ahoj, spine, můžete mi prosím pustit písničku od Prago Junior, máte sklep?
3: Prosím.
2: Prosím.
3: Tak jo, díky.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Jasnačka, vaše přání bude vyplněno a máte sklep a mohla bych ho vidět. Šťastnou cestu, ahoj, Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a je samozřejmě v příští hoďce máme komunikátor, takže si můžeš zavolat o svůj track 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. No a co spolu probereme? Zápasník Jiří Procházka je teda za mě totální frajer, no a každoročně provádí takovej drsnej rituál, no a ani letos nevynechal. Hele, tenhle rituál, ten rozhodně není pro každýho, já osobně bych ho teda fakt nedala. Očista, zdraví, já to všechno beru, ale tohle by nešlo. Tak o co se jedná, tak to ti povím už za tři tracky. No a teďko ještě počasí. Řekneme si, jak je venku. Momentálně máme v Praze 17 stupňů Celsia a polojasno. Ve zbytku republiky kolem 18 až 21 stupňů. Dneska odpoledne čekají příjemné teploty kolem 22 až 25 stupňů Celsia. No a po republice by většinově mělo svítit sluníčko. Jediný, kde se hlásí přehánky, tak to jsou ve Zlínském kraji. Tak všude jinde, když tak lidi ze Zlína, zdravím spinery a vem to někam jinam do té republiky. Zbytek je na tom dobře.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vítá všechny spinery z Berouna.

0: jsme Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Československý underground.
2: OK. Zdravím posluchače rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah.

je tu. A s ním i další hudební speciál. Radio Spin ti do uší pustí ještě více Eminema.

0: Ladíš Radio Spin u Majku Viki. No a musím říct, zápasník Jiří Procházka je fakt drsňák. Každoročně provádí očistný rituál, na který bych si teda fakt netroufla. Hele, během rituálu se celý požahal kopřivami. Poslechni si.
1: Přišel ten čas? Tak pojď tu za mnou, holky moje. Dobrý. Kopřivi děkuji. Jedeme.
0: Kopřivi děkuji. Jedeme. Já bych teda asi tenhle výkřik nadšení dobrý asi nezandala. Asi bych udělala něco jako doháje. Pálí mě celé tělo. Něco takového by tam podle mě proběhlo. Každopádně opravdu já musím říct Jirkovi Procházkovi, smekám před tebou, seš neskutečný frajer. Ono totiž těma kopřivama se tam Jirka sebemrská úplně, jo, když se podíváte na to video, to je teďko na internetu, takže to si rozhodně najdi. Potírá se tam trsama, který mu jsou až k hlavě. A jako taky, jo, já osobně taky jsem se samozřejmě ocitla mezi kopřivama naposled, když jsem s kolem zahučela do škarpy, ale to teda nebylo úplně dobrovolný, jo, takže pro Jirku je to evidentně každoroční záležitost a já chápu, že kopřivy jsou zdraví, jedz kopřiv prý roztahuje cévy a úplně ti prokrví svaly, takže jde o velkou regeneraci pro takovýho velkýho sportovce, jakým taky Jiří Procházka je. Ale teda musím říct, že co se týče kopřiv jako takovejch, tak já si je asi stejně nechám radši prostě na Velikonoce tam prostě do jídla, no, kopřivy. Kopřivy si nechám takhle na Velikonoce a zpracovaný a ať projdou tepelnou úpravou, protože jinak bych se opravdu cítila jako ta postava z těch sedmero krkavců, jak tam sbírá ty kopřivy. To hrála Marta Isová mimochodem a ta prej si tehdy taky jako prošla úplně tímhle s tím očistným rituálem, protože to natáčeli s opravdovýma kopřivama a potom byla prej celá úplně hrozně poštípaná. No a je vidět, že stačí si to pouze přerámovat. Takže podívejme se na Jirku a až příště skončíš někde ve škarpě s tím kolem, tak si řekni buď jako Jirka, prostě popasuj se s tím jako pořádný zápasník. Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky, tady s tebou, treky na přání a na drátě už Petr. Čau, Petře.
2: Čau, Vicky.
1: My jsme tady měli takový jako psí popovídáníčko, že jo?
2: Psí okénko.
1: Psí okénko, přesně, to si řekl hezky. Ty jsi říkal, že vlastně s tím docela souzníš, co jsem ráno jako říkala, nebo celkově i co jsem říkala teďka. Takže prostě pejsci chrápou.
2: Tak, přesně, no ten náš chrápe strašně a paní chrápe taky a on to chrápe všechno.
1: Petře, ty seš prostě, a ty chrápeš?
2: Já ne. Paní teda říká, že prý strašně, ale já si myslím, že určitě ne.
1: Jo, takhle. No tak víš co, Petře, tak ty se sám neslyšíš, viď? Takže možná, že chrápeš fakt nejvíc a oni, ne, tě musí, to... oni se musí snažit prostě udělat svůj hluk, aby
2: určitě,
1: si je nerušil.
2: Určitě. Je tak. Já nechrápu, já spínkám jako miminko.
1: Aha. Jenom tak jako si pochrupkáváš.
2: No, asi jo.
1: Stylem.
2: Něco takovýho, no.
1: Něco takovýho jemnýho, chápu. Hele, já musím říct, že mě to vážně překvapilo, že psi takhle chrápou, protože teďkon jsem to říkala ráno i Dominikovi a on mi dokonce ukazoval i video, kde ten jeho pes taky strašně chrápal, taky takový maličkej. Já mám pocit, že čím menší je ten pes, tím víc chrápe, jako hlasitější.
2: No jasně, ten náš se vždycky přetočí na zádička a na zádička chrápe.
1: No jo.
2: Ale jak, no, ne, to jak dospělý chlap.
1: No právě, člověk si říká, koho to mám v tom bytě? Já jsem se fakt chvilku lekla, kdo se mi to schovává pod postelí, než mi došlo, že to je pes.
2: Jsou to miláčci.
1: Jo, jsou to zlatíčka. Petře, prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Dáme si turistu pro všechny turisty, co jezdí po Praze a okolí a jinak dneska jsem projížděl tak nějak po Kbelský a jak je to tam rozkopaný, tak si myslím, že to bude masakr.
1: Odpoledne. Jo, ajaj. Tak to nejsou dobré zprávy, ale tak všichni pevný nervy a můžete to vzít prostě po Karlově mostě. Tam to bude třeba lepší. Tak jo, Petře, měj se krásně, krásný víkend. Ahoj, Radio Spin.
3: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město. Kde? Rozjebat se jak zvěra.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Českých Budějovicích, a to na Lidický třídě. Teď už se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D35C na exitu 166. Je tady kyvadlový provoz jedním pruhem. Je to v okolí Vysokého Mýta. No a teď už jsem v samostatné Praze a tady se za tu hoďku nic nezměnilo. Stále máme nehodu na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na D1 v okolí Jinočan. No a kreš je taky na křižovatce ulice Olšanská a Prokopova na Žižkově. Jinak Praha vypadá dneska v pohodě a průjezdně, jenom Petr tady hlásil před chviličkou, že jel k Belskou a říká, že odpoledne to vypadá, že bude pěkně zasekaná. Já zatím můžu říct, že tam nevidím žádný větší zpoždění, ale určitě je tam už teď hustší provoz. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a volej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to. Automotospin, tvoje

0: Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání a dostala jsem tady další telefonát. Nicole, co to bude za písničku a pro koho?
2: Ahoj, já jsem Nicky a chtěla bych zahrát písničku Cikády od Kalina a je to pro Romana Schulze.
1: Okidoki, díky Nicky za vzkaz. Ty blaho, tohle je pro mě úplně detektivní práce. Nicky, s Nicky jsme se rozloučili, já jsem se nestihla zeptat, kdo je Roman Schulz, ale každopádně zdravíme tě. Nicky ti posílá písničku, jedno je jistý, není to náš Roman tady z Rádia Spin, ale nevíme, jaký mají s Nicky vztah, jo? Nevíme, jestli je to brácha, nebo jestli je to táta, kámoš, přítel, to nám zůstává utajený. Já teda musím říct, že mám ráda detektivky, tak třeba doufám, Nicky, že se příště ozveš a řekneš vlastně, komu posíláme, ale hlavně, že Roman a ty víte. Tak posílám Cikády v Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a další hoďka komunikátorů před náma, to znamená, že se dovoláš na číslo 210 32 30 30 a řekneš si, jakým trackem ti tady můžu udělat v éteru radost. A nebo mi samozřejmě můžeš poslat i hlasovku. Jsem připravená na všechno. No a co budeme řešit v další hoďce? Prosím tě, probereme tady spolu úplně novej beef naší scény. Duklok a Buka si hodili distracky. Hele, za mě úplně nejlepší počin letošního roku jsou Far. Rozhodně to spolu všechno probereme, možná ti pustíme nějaký ukázky. Každopádně Buku, toho znáš, to je Viktor Šín. No a Dukloka, toho možná tolik neznáš z rapové scény, ale já ti ještě povím prostě, jo, to je jako youtuber, ale povíme si, jako myslím si, že zandal úplně úžasně, jako za mě rovnou s ním na rapovou scénu. No a teď si dáme ještě počasí. Tralala, hele, mrkneme na to, jak je venku. Dneska je to prostě příjemný, což je fajn. 17 stupňů Celsia v Praze a polojasno, ve zbytku republiky 18 až 21 stupňů. Dneska maximálky na 26 a to v Jihomoravském kraji. Teď už to vypadá, že by mělo svítit sluníčko úplně všude. Takže krása krás a krása střídá nádheru.
1: Československý underground. Stačí mi, když pomalu zapadá to

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a Buka a Duklok si vyměnili distreky, jak už jsem tady řekla. No a já musím říct, že jsem se teda neskutečně pobavila, protože za mě je tohle ten nejbýv letoška. Viktor Šín alias Buka a Duklok jsou v realitě dobří kámoši, no a tak tohle je spíš takovej zábavný trolling, nevím, no, s velkým odstupem a nadhledem. Hele, nejde o to urazit, ale cílem těch tracků je pobavit. A to se podle mě fakt povedlo. Takže tracky mají oba kolem nějaký minutky a půl a popravdě nejradši bych ti to tady pustila celý, ale jsou tam teda pasáže, který bych musela vypípat, jo? A tak jsem se rozhodla, že ti teda pustím jiné trošičku tady ukázky z toho stejného samozřejmě, který nejsou ještě tak sprostý. Tak pojďme na to, začínáme Bukou. Let's go, shout out to Buka!

tady si trošičku Boka rýpnul, protože jeho kámoš, právě Duklok, je youtuber a taky influencer. To znamená, že vlastně tady zmínil tu jeho internetovou tvorbu a mě absolutně nepřekvapuje, že prostě Viktor zandal jako vždycky totálně prostě trefa přesně do prostředka terče. Ale kdo mě mega překvapil, je právě samotný Duklok, který se repu nevěnuje, není jménem na repový scéně a stejně teda totální libovka. Poslechni si sám.

Mimochodem, jestli si tohle slyšel, tak dokonce Duklok se stačil ještě opřít na konci do Fettyho Pillowa, takže možná můžeme čekat, že přijde další distrek a tentokrát od Fettyho a možná zdisuje oba, jo? Takže začíná se nám to tady trošku na té scéně rozjíždět, je to hustý, mám ráda, když takzvaně voda není stojatá a trošku se nám to tady jako přelejvá a oba dva kluci teda za mě fakt dobrá práce. No a teď by mě zajímalo, Spinnere, prosím tě, najdi si oba dva tracky v plném znění, má to každý minutku a půl, najdeš to na YouTube teďkon, ten Bukův track se jmenuje Ryšavý, no a Dukloka toho jsem našla, že jsem napsala prostě Duklok song a ono ti to tam vyskáče, no a prosím tě, dej mi vědět, kdo za tebe ještě jako z těch dvou skvělých songů zandal podle mě o trošku víc. Je to Viktor versus Duklok. Kdo z nich? Dávej mi vědět. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už Ondra. Čau Ondro.
2: Čau Vicky, čau spineři, zdravím.
1: Čau, prosím tě, první věc, first things first, my jsme se tady naposledy společně bavili o brigádě. Ty jsi říkal, že vyrážíš tady na pohovor, řekneš spinerům, jak to dopadlo?
2: Jo, přišel jsem tam, prodavačka šla za vedoucí, prodavačka se mnou přišla zpátky, my už máme brigádní, tak jsem řekl na schvál, odešel jsem.
1: To je prostě drsný, Ondro. Já musím říct teda, opravdu to si člověk potom jako má pocit, že si ten druhej neváží času, hele. Prostě říkám, nic si z toho nedělej, přesně, aspoň máš teďkon volno, přece jen jsou prázdniny, můžeš jezdit na kole, což si říkal, že jsi velký cyklista, že se s tím nemusíš stresovat.
2: Jo.
1: Místo toho, aby si byl za pultem a prodával kejty, no tak prostě makáš na ty svoje kejty, víš co prostě. Takže dobrý jako.
2: Ano, ano.
1: Což mě teda dostává oslým můstkem k tomu, že když se řekne cyklista, tak si řeknu jasně, to je tady náš spinner Ondra, taky je to Buka, který je taky velký cyklista.
2: Jo, to jsem taky slyšel, no.
1: A v týhletý hoďce se tykon bavíme o distreku Buky a Dukloka, tak co na to říkáš?
2: Hele, já bych asi k tomu řekl jediný, já jsem slyšel jenom zatím to od toho Buky.
1: Mhm.
2: A jakože já jsem asi takovej jako víc, že mám radši jako Viktor styl než Buka styl, ale jako Buka má něco do sebe a ten distrek není vůbec špatný.
1: Že jo, já jsem si ho

0: přání. Ondro, co to bude?
1: Ale dneska si taky nechám zahrát Marpa jako naposled, akorát dneska to bude Emma.
0: Jasnák. Tak jo, tak si dáme Super Marpa se skvělým songem Emma. Tobě přeju krásný prázdniny, Ondro. Užívej, užij si dneska kolo, stejně jako Buka. A zase se těším, že se brzo uslyšíme. Ahoj, díky.
1: Děkuju tobě taky, ahoj.
0: Radio Spin.

0: Viki, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
1: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Viki. Since I left

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Přelouči, na Pražské ulici a potom taky v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D5C na 4. kilometru ve směru Praha, takže při příjezdu do Prahy je tady vysypaný náklad a je tady uzavřená vlastně silnice a to až do 11 hodin. OK, tak to už by skoro mohlo být venku. Každopádně s průjezdem přes odpočívadlo, no prostě takhle. Pozor na D5-ku, budeš to tam muset nějak objíždět, dost možná je tam ta uzavírka ještě furt a je to v okolí Rudný, tak se tam na to mrkni ještě. No a D8, ta hlásí taky crash a to na exitu 9, na výjezdu směrem na Německo, takže pozor, je tady únik nebezpečných látek a to na silnici. To znamená, že tam opravdu opatrně je to v okolí Kozomína. No a teď už jsem v samostatné Praze. Tady máme nehodu v ulici Ke Štvanici a to v odbočovacím pruhu. To znamená, že to bude někde kolem toho ostrova Štvanice. Díky moc, tohle je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, například jak to teda vypadá teďko na TD5, tak prosím tě neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v rapu.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už tady mám teďkon hlasovku od Tondy.
2: Čau, já jsem Tonda a chtěl bych za písničku Get Low od Patrika Iza a bude to pro všechny spinnery.
1: Jasný, díky moc, že to tady máme, že to teďkon můžu pustit. No a prosím vás, my v TST hoďce probíráme teďkon Buku a Dukloka, jejich beef. No a mě před chviličkou volal Vašek a řekl, že on prý taky má jeden diss track. Tak o co se jedná, tak to ti řeknu už za chviličku. A teďkon si jdeme dát Get Low, Radio Spin. Yeah.

to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Spin, Vicky tady s tebou. No a já jsem před chviličkou dotelefonovala s Vaškem. No a Vašku, Vašku, on má pro nás úplně příběh normálně ze života.
1: Já se tady bavím o distreku Buky a Dukloka, ale oni nejsou jediný, kdo dostali distrek. Viď?
2: Yes, mám nějakou story, no, menší. Bohužel se stal komplikace, no, v práci. Tak trošku si to zvrtlo i mimo práci, pronásledovačka, trošku rvačka. A borec se udělám je po měsíci distrek s videoklipem, no.
0: Distrek s videoklipem mi přijde jako nejlepší prostě, ale... Je to pro tebe traumatizující, nebo se tomu směješ?
2: Jo, nežíte, jsem jako naštvaný, jo.
0: A máš v plánu jakoby mu to oplatit a hodit mu taky distrek?
2: Ne, já to cením, víš co, na druhou stranu jako to cením a koule.
0: Že si vezmeš jako, že si dáš takovou práci, že někoho jako zdisuješ, aby se to rýmovalo a mělo to nějaký rytmus, to je v podstatě, on si tě vzal jako inspiraci pro své umělecké dílo.
2: Je, přesně tak, no, nebyl jsem tam jedině já v tom distrektu, distrektoval tam víc lidí, ale byl jsem tam já.
0: A jako, že tě zmínil jménem?
2: Ne, jménem ne, ale tak jako poznáš to, že jo, čemu.
0: Jo, říkal, natrh se mu ucho. Je to mladý ucho.
2: Ale náhodou, jako dal si s tím práci, jsou vidět, jako, že to je jako kvalitku, hloubku, ale že by to bylo, že by to mělo budoucnost, jako nedáš.
0: Vašku, mic drop, zavil si. Díky moc, že jsi se podělil. No a my už se teď společně podíváme na počasí. Řeknu ti, jak je venku. Momentálně máme v Praze nějakých 18 stupňů Celsia, dokonce už 19 ve zbytku republiky kolem 21 a odpoledne bude až 25. Čekej, že bude polojasno, když se podívám ještě na zítřek, tak tam bude tak nějak podobně polojasno, 21 až 25 stupňů Celsia, ale i tak radši se namaš, protože nikdy nevíš, jak to sluníčko vykoukne, nevykoukne. No a my už máme před sebou poslední hoďku komunikátoru. Máš se na co těšit, mám tady pro tebe připravený tracky na přání, no a zandáme. Radio Spin?
3: Spin Radio.
4: Dámy a pánové, After War Contour je

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a před náma poslední hoďka komunikátorů. Takže rozhodně neváhej a nech si zahrát svůj song na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a já ti teďko musím říct úplně skvělou novinku, která mi dělá obrovskou radost, protože v Praze se úplně poprvé chystá velká akce s velkým orchestrem a taky s velkým jménem, který 100% znáš. Poslechni si sám.
1: Představ si, že uslyšíš moje největší songy, ale v doprovodu obřího symfonického orchestru. To je Red Bull Symphonic.
0: Takže schválně, jestli si poznal hlas, který se tady skrývá, já ti to prozradím. Je to Ben Cristovao a zve na speciální večer, kde se propojí jeho rapová hudba s orchestrem. Jo, ale to není jako 2-3 hudební nástroje, že jo? To bude prostě několik desítek, to bude mít obrovskou sílu, to bude neskutečný. Podle mě fakt jako jedinečná záležitost. Jeho tracky se přepíšou do partitury, mají zaznít ty největší bangry, lístky už jsou v prodeji, no a já vím teda, že si kroužkuju, jo? Takže 29. září v Kongresáku, za mě zní to jako totální jízda. Já a mega chci slyšet track Bomby, ale s houslema a trombonem. Co ty, Radio Spin?

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už tady mám vzkaz od naší spinnerky Sáry.
1: Tady je Sára a já poprosím písničku Až na měsíc od Viktora Šína pro tátu.
0: Jasnačka, tak písnička letí Až na měsíc pro tvýho tátu. Radio Spin, užívejme.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady mám úplně skvělou zprávu tady od Vojty, tak já vám ji pustím, jo. Poslal hlasovku.
1: Ahoj Vicky, hele, asi poprvé, co ti posílám hlasovku. Každopádně, vyhrál jsem od vás tričko Radio Spin, je úplně nádherný, nečekal jsem, že bude takhle krásný. Design fakt jako libovej, takže doporučuji ostatním se zúčastnit soutěží. A chtěl bych ti poděkovat za tvůj show, co tady pro nás děláš. A měj se krásně, čau Vojta.
0: Díky moc Vojto, dělá mi to velkou radost, jsem ráda, že jsi spokojený s tím tričkem, fakt pěkný, ten týden se tady soutěžilo o ještě starý logo Spinu, to znamená, že opravdu takový to, ten růžovej Spin tričko, hodně old school a jsem ráda, že vám to dělá radost, no a celkově díky, že posloucháte tady se mnou a jste tady se mnou v tom komunikátoru. No a když už jsme tady u těch soutěží, tak já tady pro vás mám ještě jednu soutěž, jo. Ještě teďkon máš šanci se přihlásit na Facebooku Rádia Spin, kde je soutěž z Kapka. Můžeš vyhrát předplatný aplikace Kapka na 3 měsíce a značkový spodní prádlo. To znamená, že jednoduše je to jednoduchý, ty vyhraješ, pak se z toho úplně poštěstím a tím, že k tomu dostaneš ještě to značkový spodní prádlo, tak seš prostě úplně safe, jo. Je to pro všechny milovníky kávy, protože tahle ta apka slouží k tomu, že máš nějaký předvýběr velmi kvalitních kaváren se skvělou kávou. No a ty díky tomu předplatnímu už nebudeš muset za to kafe platit nic. To znamená, že ty tam už jenom přijdeš, ukážeš QR-ko a oni ti vyhrají ten káves. No, jednoduše. Za mě jako místního kávaře říkám, že to je top strop a doporučuju. Takže teď máš ještě šanci přihlásit se teda na stránkách Facebooku Rádia Spin a máme poledne, jo. Takže pokud se chceš hlásit, tak teď, protože už odpoledne proběhne slosování a to naší losovací aplikací. No a odpoledne dostaneš zprávu do inboxu, ty jsi, kdo jsi vyhrál. Tak držím palce, třeba ti to klapne a ty bláho, to bude úplně kávový 3 měsíce, podle mě. Neskutečný, krás. No a jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionu Nehoda, je v Chomutově, a to v okrese Chomutov, v obci Jirkov, na Červenohrádecký, tak to pardon, to je asi trošku menší městečko, ale já jsem se tam chytla toho Chomutova. Nevadí, přesouváme se na dálnice, tady je nehoda na D5 na 4. kilometru ve směru do Prahy na příjezdu, je tady uzavřená silnice a vysypaný náklad, je to v okolí Rudný, tak pokud víš, že už se to tam nějak hnulo, určitě neváhej a dávej vědět mě a spinnerům. No a teď už jsem v Praze, tady máme nehodu v ulici Libušská, potom taky v ulici Hájkova. Jinak celkově centrum vypadá v celku v pohodě, trochu hustší provoz, ale žádný velký šťouchačky a vypadá to, že tohle je ode mě z dopravy vše. Díky moc, posílej hlasovky a nebo volej, ať víme, co se děje. Rádio Spin.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já tady mám teďkon vzkaz od další spinnerky. Co to bude, Nino?
1: Ahoj, tady Nina, chtěla bych zahrát Patrikovi se vzkazem, že ho moc miluju. A chtěla bych zahrát to od Ektora Hranice.
0: Tak to je krásný vzkaz. Tak jo, takže od Niny tady dáváme track Hranice. Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou. A já už tady mám taky Jirku. Čau, Jirko.
1: Čau, Vicky, čau, spineři.
0: Prosím tě, Jirko, já ti tady pustím ukázku a ty řekneš, co si myslíš, že se tam děje a kdo to je.
1: Dobře, mám trochu strach teď.
0: Ne, ne, dobrý to bude, hele, pak to bude dobrý. To budeš koukat.
2: Dobrý!
1: Já říkala si, že to bylo dobrý a dobrý to bylo, tak souhlasí to.
0: To si pochválil dotyčnej, jdeme od začátku.
2: Přišel ten čas? Tak pojď tu za mnou, holky moje.
0: Tak tušíš, co se tam děje?
1: No já, kdyby tam teda nebyl ten mužský hlas, tak řeknu, že to je bába pod kořenem, která právě dopadla, ale nemám tušení, nikdo zapadnul do nějakého křoví.
0: Je to, prosím tě, Jiří Procházka v kopřivách.
1: No jo, v kopřivách, jasně. Já jsem to viděl dneska ráno, já jsem se na to koukal bez zvuku, takže jsem nepoznal tady ty skřeky, ale viděl jsem.
0: A jak říká Jirka Procházka?
2: Dobrý!
1: Dobrý.
2: Kopřivy, děkuji.
0: Kopřivi, děkuji, tak jdeme. To je výborný, jako. Já jsem to fakt oceňovala teda dneska do plénu. Teď se jako směju, protože takhle, když tě to nechám hádat, tak je to vlastně jako zábavný, ale...
1: No zvládla bys to něco takového udělat?
0: Ne, ne, já jsem právě říkala, že absolutně ne. Jako, že mě právě stačilo, když jsem takhle se jako vymlátila ve škarpě s kolem a skončila se mezi kopřivama a to nebyl rituál, to byla léčba šokem, takže ale má to být jako suprový fakt, takovýhle očistný rituál, jako představíš si prostě, potom soupe prokrví se ti celé tělo, tak jako zrudneš prostě, nevím.
1: No Jirka Procházka u toho i říkal, že to dělá každý rok takhle pravidelně.
0: Ano,
1: takže,
0: Matador.
1: Je matador v kopřivování.
0: A co ty? Ty bys teda do toho taky nešel?
1: Já bych do toho taky jako takhle ze svý vůle nešel.
0: Mm-hmm. A obzvlášť takhle pravidelně, viď?
1: No to je ještě, že to je jednou za rok, to je ještě docela dobrý, ale no. Bej to každý týden třeba.
0: Ty bláho, to já nevím, to bych musela začít mít fakt úplně hroší kůži, jako pro mě, jo? Prostě aby se to ke mně nedostalo, to je fakt
1: ale zase ten Jirka Procházka ji potřebuje.
0: Je to pravda, to je pravda. Potřebuje prostě ten fokus, on potřebuje vědět, že bolest je opravdu pouze v hlavě.
1: Tak, tak.
0: Ty kopřivy, prostě on se tam s ním jako mrská, že jo, úplně šílenost. No, prostě frajer a smekám. Klobouček, klobouček. Tak prosím tě, Jirko, co budeš dneska řešit ty?
1: No my dneska probereme hned teď v první hodince nějaký akcičky, kam vyrazit teď o víkendu, protože máme prodloužený víkend, takže si řekneme kam za hudbou.
0: No, s Jirkou jsme se shodli na tom, že toho nobody listna asi úplně nestihneme v těch varech.
1: No, dneska nestihneme, ale vy, jestli stíháte, tak myslím, že to je ve 10:45, mm-hmm. A bude to velká show se spoustou hostů, takže myslím si, že se to vyplatí.
0: Jo, jo, a je to zadarmo, ne?
1: Je to
0: hlavně
1: zadarmo ještě k tomu. Přesně tak.
0: Ty takhle party. No s Jirkou jsme si říkali, hele, prostě přijedeš tam, zakalíš až do rána a ranním autobusem hezky se zpátky pošupadíš dom.
1: Asi tak, protože schánět tam teď ubytování na poslední chvíli ještě v době, kdy je ten festival, tak není úplně ideální.
0: A nebo je taky velká pravděpodobnost, že na tomhle koncertě bude spousta domácích, taky jako Karlovaráků, že jo? A bude tam podle mě i spousta spinnerů, máme tam svoji komunitu, tak třeba když se rozhlídneš, uvidíš nějaký spintričko, někdo tě třeba nechá komunitně přespat.
1: Prostě se skamarádit, hlavně no. Karlovaráků si řekla správně, já jsem tam byl posledně a řekl jsem o nich, že jsou Varani a to se jim moc nelíbilo.
0: Tak směli za varanama. Někdo jde do zoo, někdo do Karlových varů. Výborný. Jirko, prosím tě, to si vy řeknete už jasně hudební tipy, já budu poslouchat pozorně a teď už řeknu, jak je venku. Já jsem se potřebovala ujistit a ujasnit si, co vám chci říct teďka. 19 stupňů Celsia v Praze, polojasno ve zbytku republiky až 22 stupňů, dneska odpoledne 22 až 26 stupňů, převážně jasno, zítra bude taky krásně kolem 21, 22, 25 stupňů, no jednoduše paráda, třeba takový Karlovy Vary si myslím, že jsou teď jako ideální.
1: Já si myslím, že tohle je přesně ano. To počástko, který tam má být.
0: Přesně, takže pokud vás třeba nic nedrží ve svých domovech, protože mě a Jirku prostě, my máme věci, které musíme dělat, prostě se nesmíme hnout z bytu, tak pokud ale ty můžeš, tak určitě doporučuji za sebe ty Vary. No tak jo, měj se krásně, užívej prodloužený víkend a já se budu těšit zase v pondělí. Ahoj! Ne, v úterý.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce rapu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin Dash Dabu.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, já už tě vítám u pořadu Spin Extra. Doufám, že máš pohodovej páteček, máme před sebou prodloužený víkend, takže věřím, že už jste všichni natěšení. Těm z vás, kteří jsou trochu šťastnější než my, tak ten už teda ten prodloužený víkend začal. Já ti dneska řeknu, kam o ten prodloužený víkend zaskočit za hudbou. Spousta nový hudby nám teda taky vyšla a o všech releasech ti samozřejmě taky povím. Čeká nás samozřejmě i naše pravidelná páteční pátračka, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. No a neochudím tě ani o hitparádu Spin Fresh Hits. To si dáme v 5 hodin a podíváme se tam na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Jinak po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady samozřejmě můžeš i ladit svoje oblíbený pecky. Budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

Posloucháš Radio Spin, naposledy dneska připomínám, že startuje Karlovarský filmový festival. Startuje právě dneska. Dneska tam bude taky velká show, a to v podání Nobodyho, který se spojil se spoustou hostů, a to s Izomandiasem, s Anet X, Vladimírem 518, ale mimo repových lidí tam jsou taky lidi z nerepového světa, jako třeba Dan Barta a tak dále, takže rozhodně na to mrkni. Myslím si, že tenhle line-up stojí za to a je to opravdu unikátní záležitost, kterou jen tak nikde neuslyšíš. Skvělý taky na tom je, že je to před hotelem Thermal a je to celý úplně zdarma, takže tam každej může prostě přijít a mrknout se na to, poslechnout si taky skvělou hudbu. Jestli se tam plánujete zdržet i na více dní, tak rozhodně zajděte na nějaký filmy. Co se hollywoodských hvězd týče, tak jsem četl, že už Dustin Hoffman, největší asi hvězda letošního ročníku, je na místě. Je tam ale spousta taky dalších lidí, Harvey Keitel třeba z mých oblíbených Tarantinovek, takže myslím si, že letos 60. kulatý ročník Karlovarského filmového festivalu bude stát za to. Vy všichni, co vyrážíte, tak si to hlavně užijte. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 vidím aktuálně velký zdržení při příjezdu do Brna, štosuje se to tady už od 166. kiláku, dávej na to určitě bacha dávej taky na D4, 32. kilometr tady hlásí obousměrný zdržení, stejně tak obousměrnou štosovačku vidím taky na D8 u 20. kilometru, no a lehký zdržení hlásí taky D5, a to přímo při příjezdu do Prahy. Regiony tak ty aktuálně jdou v pohodě, když se podíváme do Prahy samotný, tak tady aktuálně vidím štosovačku v Kbelské ulici, kde si postojíš obousměrně, taky Štěrboholská spojka, ta hlásí obousměrný zdržení taky, no a vidím i lehký zdržení na jižní spojce, a to ve směru na Baranďák. Takže jezdí hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

0: Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Poslám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

0: hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Teď tady mám track od Tonyho.
1: Čau, tady Tony. Zahrajeme si od Eminema Godzilla a bude to pro Jarušku, moji holčičku.
0: Tak jo, jednoho Eminema samozřejmě posílám, no a můžeme se tak i naladit na nadcházející prodloužený hudební víkend, který tady v éteru bude ve znamení právě Eminema. Jdeme na to!
2: Radio Spin. Spin Extra.

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou stále Jirka. My se už za pár minut podíváme na nový release, který jsme dostali dneska nebo včera. Nová hudba, kterou můžeme teď o prodloužený víkend poslouchat. Samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jinak dneska máme 3. července, svátek tak slaví Radomír, takže všem Radomírům přeju jenom to nejlepší. No a jdeme se taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam vidím, že budeme mít 20 maximálně, bude to bez dešťů. V neděli a v pondělí tak nám nejspíš trochu sprchne, ale maximaty se budou stále držet kolem tý 20-21 stupňů. Spin Radio.

Posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou Jirka, podíváme se teď aktuálně na nějaký nový release, který jsme takhle při pátku dostali. Začneme za hranicema naší země, ale ne tak daleko, začneme v Německu, protože Bones MC vydal novou desku s názvem Johnny's Tape. Rozhodně doporučuji poslechnout, je to super německá nálož. Co se naší scény týče, tak Naume a Anastázie dropli takovej collab EP s názvem Dva světy, je to jenom taková jako jednohubka, takže rozhodně na to můžeš mrknout, má to 5 tracků. No a s velkým releasem přichází taky Separ společně s Rafaelem, který teda vydávají album Monarchia, tam najdeš 10 tracků. Tohle album už bylo oznámený vlastně na Separovo koncertě v Těhelném poli na Slovensku na obrovském stadionu. No a teď už jsme se teda tohodle spojení dočkali. Já si myslím, že právě Separ a Rafael k sobě sedí naprosto skvěle. Venku mají k tomuhle albu dokonce už jeden videoklip, který vypadá taky super, takže na něj rozhodně mrkni. No a samozřejmě všechny tyhle nové věci najdeš na všech streamovacích platformách, takže to čekuj, máme aspoň co o víkendu poslouchat. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak na D1 i dál vidím velký zdržení při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od 160. kiláku. Taky výjezd z Prahy na D1 nejde úplně ideálně, tady si postojíš až po 25. kilák. Na D8 u 30. kilometru vidím obousměrný zdržení, no a postojíš si taky na D5, kde je to zasekaný při příjezdu do Prahy. Regiony, tak ty aktuálně jedou v pohodě, no a když se podíváme na silnice v Praze, vidím tady velký zdržení v Kbelský ulici, kde se to štosuje obousměrně, taky ulice v Holešovičkách směrem na Střížkov, tak tady vidím taky velkou štosovačku, dále Štěrboholská spojka, obousměrný zdržení, jižní spojka, tady si pak postojíš směrem na Barandák, no a vidím tady taky štosovačku na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jenom jeden crash, a to na Českobrodské ulici, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál, aby na těch silnicích byly taky v obraze.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.

0: pěti odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: podle tebe.
1: Ideál samozřejmě hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Teď už tady mám na drátě Vojtu. Čau Vojto.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak my jsme se tady domluvili, že dáme 5-8G bílý tričko, já už to tady mám ready. Budeme to někomu, Vojto, posílat?
2: No všem, kteří mě rádi 5-8G. A jinak jako asi všem na poslech.
1: Super, dávám to tam.
2: Myslím si, že 5-8 děníko neurazí.
1: Já si myslím taky, já to tam hážu. Ještě mi řekni, máme před sebou prodloužený víkend. Máš nějaký special plány, který budeš dělat?
2: Special plány ne, budu celý víkend hrávit na rybách a to asi všechno.
1: Tak to je ale hezký odpočinek. Tak jo, tak si to hlavně užij, načerpej pořádně energii a sílu a jedny 5-8G letí pro tebe do éteru. Díky, měj se hezky.
2: Díky, čau.
1: Čus. Radio Spin.

Jirka, Rádio Spin, já ti přeju příjemný odpoledne. I dál pokračujeme v pátečním Spin Extra. Dneska máme 3. července, svátek tak slaví Radomír, takže všem Radomírům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme na velkou změnu, se kterou přichází PlayStation po velký kritice od hráčů. Víc teda za pár minutek. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál můžeš ladit svoje oblíbené pecky. No a už za hodinku si taky dáme naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, stále tam je polojasno. Podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky, no a dost podobně to bude vypadat i o víkendu. Sice tady vidím, že v neděli a v pondělí nám lehce sprchne, ale ty maxima by se měly držet kolem těch 22 stupňů. Spin Radio.

Posloucháš Radio Spin, hráči dostali obrovskou ránu od Sony. Sony totiž oznámilo, že od roku 2028 už nebudou žádný hry na PlayStation vycházet na fyzických nosičích. Takže pápá CDčka, už to bude prostě jenom nějaká digitální verze, který teda Sony tvrdí, že hráči preferujou. Za mě osobně asi jo, já už vlastně ani nevím, jak ten disk do té CD-romky dávat, jak jsem to nedělal dlouho. Nicméně na internetu se hráči bouří. Dokážu si představit, že jsou třeba nějaký sběratelé, kteří si ty krabičky rádi dávají na poličku, vystavují si to, ale co jsem pochopil, tak o ty samotné krabičky nepřijdeme, jenom v nich už prostě nebude CDčko, ale prostě jenom nějaký kód. Hele, osobně mi to asi nějak nevadí, ale víš, co se říká, že se všechno vrací. Vinily, iPody a v budoucnu třeba i CDčka, tak je vlastně úplně všechno možné, co si pro nás ta budoucnost chystá. Třeba budeme nakonec všichni zase hrát na Atari. No tak doufám, že na to bude optimalizovaný to nový GTAčko. Radio Spin.

0: ti hraje na spinu, na spinu, na spinu.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Rock'n'roll, životní styl, přímý show.

Radio Spin, máme tady pátek, prodloužený víkend je před náma, no a když ho budeš trávit tady s náma v éteru Radia Spin, tak tentokrát se můžeš těšit na pořádnou dávku tracků od Eminema. Právě Eminemovi bude věnovaný nadcházející prodloužený hudební víkend, takže si můžeš dát jeho největší pecky, nějaký možná i trochu opomenutý záležitosti. Navíc se o Eminemovi dozvíš taky spoustu zajímavostí a že jich za ty roky je, takže si to rozhodně nenech utéct. Vždycky od 9 do 7 hodin večer laď hudební víkend s Eminemem tady na Rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. D1 hlásí velký zdržení při příjezdu do Brna, kde je to zasekaný od nějakého 170. kiláku. Dávej tady určitě na to bacha. Bacha dávej taky na D5, 37. kilometr ve směru na Prahu. Hlásí taky štosovačku přímo před Prahou na D5. Vidím taky zdržení, takže tady taky opatrně. No a bacha taky při výjezdu z Prahy na D10, kde si postojíš až skoro po nějaký 10. kilák. Regiony tak ty aktuálně jedou bez problémů. Když se pak podíváme na silnice v Praze. Velký zdržení tady aktuálně vidím v Kbelský ulici, kde se to štosuje obousměrně. Směrem ven z Prahy se štosuje potom ulice v Holešovičkách. Vidím taky štosovačku na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje obousměrně. Jižní spojka je pak zasekaná směrem na Barandák a taky se to táhne i z druhé strany, z Dobřížský ulice, takže tady taky opatrně. No a co se nehod týče, tak Bělohorská hlásí jeden crash, jednu nehodu pak vidím v ulici v Holešovičkách a jeden crash hlásí taky Vilzonka. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při pátečním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: podle tebe.
1: Je to přesně tak, ideál takhle při pátku, hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Tak co to bude teď?
2: Čau, tady Petr, prosím tě, mohl bys mi tam pustit od LA4 noci půlka dne, díky.
1: Tak jeden pořádnej oldschoolek tady od Petra, já to tam samozřejmě hážu, ty užívej příjemný pátek, máme před sebou prodloužený víkend, takže věřím, že už se všichni z vás těšíte, vy, co už jste se na ten víkend vrhli, už máte dneska po všech povinnostech, tak samozřejmě užívejte, no a noci půlka dne letí do éteru.
0: Radio Spin, Spin Extra s Jirkou.

0: Rádio
1: Spin. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co

0: čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přepekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu zinirsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí stíha. Šeptám mi do ucha, že je to

0: Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Připomínám, že dneska máš poslední možnost na to vyhrát kafíčka zdarma, a to skoro ve všech kavárnách s aplikací Kapka, takže rozhodně mrkni na náš Facebook, kde najdeš soutěžní post právě s Kapkou. Můžeš tam vyhrát předplatný do jejich aplikace, kde právě budeš pak moct chodit do různých kaváren na kafíčka zdarma. Zároveň tam můžeš vyhrát taky stylový spodní prádlo, takže rozhodně na to mrkni, všechny pravidla najdeš v soutěžním postu, zabere ti to maximálně jednu minutu a dneska večer už budeme losovat výherce, takže ještě to zkus, třeba to budeš právě ty, komu se poštěstí. My už si za pár minutek dáme naší pravidelnou páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou repovou desku, no a hned potom se vrhneme taky na pravidelnou hitparádu Spin Fresh Hits, tam se mrkneme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Ještě se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se víkendu týče, tak zítra to bude 20 maximálně teda, ale neděle a taky pondělí hlásí, že nám bude sice lehce pršet, ale maximáty budou na 22 stupních.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin Dash Dabou.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Za 4 minuty, 4 hodiny. To je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, ale spin je všude a chrání tě dál.
3: Československá scéna. Rádio Spin.

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Ztratila se teda opět jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který jí má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, které tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak tady se dozvídáme, že ta dnešní hledaná deska je už z roku 1996. Jdeme dál. Tady se dozvídáme, že se na té desce objevilo neskutečných 27 zvukových stop. Mám tady ještě jednu obálku. No a tady ve třetí obálce se dozvídáme, že ta hledaná deska je od pachatele, který není z České republiky. Já teda zatím musím říct, že vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut s páteční pátračkou pokračujeme.

Hit je tu. A s ním i další hudební speciál. Radio Spin ti do uší pustí ještě více Eminem.

Posloucháš Radio Spin, společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. Já už si tady na to připálím svůj detektivský doutníček. A můžeme pokračovat. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 1996. Je na ní 27 tracků a pachatel, který ji má na svědomí, tak není z České republiky. Mám tady další indicie, tak jdeme rovnou na ně. Tak teď se tady dozvídáme, že pachatel je považovaný za jednoho z největších rapových jmen, a to na celém světě. Jdeme dál. Tady se dozvídáme, že pachatel je původem taky z New Yorku. Mám tady ještě jednu indici, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout. Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 33. 30.

Reaching your bag past the fifth. I'm a leader at last. This a don you with my nine spit. Jigging blues consciousness. Páteční pátračka na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady opět hledáme jednu ztracenou rapovou desku. No a co teda víme? My víme, že ta hledaná deska je z roku 1996. Je na ní 27 zvukových stop. Pachatel, který má na svědomí, tak je pod

0: slyšíš, co za desku a pachatelé tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisarství, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D1 vidím aktuálně velký zdržení, a to u 160. kilometru u Velkého Meziříčí. Je to tady zasekaný směrem na Prahu. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na, nebo respektive při výjezdu z Prahy na D1, kde si postojíš až po 25. kilák. No a v neposlední řadě je to taky D5, kde si postojíš přímo při příjezdu do Prahy. Regiony tak ty aktuálně jedou v pohodě. No a když se podíváme na silnice v Praze, k Velká ulice hlásí obousměrný zdržení. Vidím tady taky velkou štosovačku na jižní spojce směrem na Barandák. Štěrboholská spojka je obousměrně zasekaná. Jiráskův most pak hlásí jednu nehodu a jeden crash vidím taky na Evropské ulici kousek od Divoký Šárky. Takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, rozhodně dávej vědět. Já to tady všem ostatním spinnerům budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: Smoke weed every day. Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme opět hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další indicie, který by jsem vám tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy, co teda myslíte, že jsme tady dneska za desku hledali.
1: Myslím si, že to bude něco s Tupakem. All eyes on me.
0: Tak tip na Tupaka, ten tady byl dneska opravdu hodněkrát.
2: All eyes on me.
0: No a jdeme si poslechnout ještě jednu hlasovku.
3: Ahoj, tady jsem Ana z Andy, my si myslíme, že hledáme desku od Tupaka All Eyes on Me.
0: A samozřejmě je to Tupak a jeho deska All Eyes on Me. Těch správných odpovědí se mi tady dneska objevila opravdu hromada. Kdybychom si to tady všechno měli poslechnout, tak jsme tady až do příští středy. Každopádně je to poslední deska, kterou Tupak vydal ještě za svého života. O pár měsíců později bohužel zemřel. Letos v září to bude od jeho smrti 30 let. Takže díky vám všem, kteří jste tady dneska se mnou hádali, no a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků pustíme do éteru. Takže jdeme na to, další páteční pátračka zase za týden tady na Rádiu Spin.

posloucháš Radio Spin, my i dál pokračujeme ve Spin Extra. Za pár minutek už se vrhneme na naší pravidelnou páteční hitparádu Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků, a to podle vás, posluchačů Rádia Spin. Sám jsem zvědavej, jak jste s tím žebříčkem zamíchali tentokrát. Připomínám taky, že ještě stále taky můžeš soutěžit s Kapkou o nějaký ty kafíčka zadarmo, taky o nějaký stylový spodní prádlo, a to na našem Facebooku, kde ještě dneska běží soutěž o vouchery do jejich aplikace, takže na to rozhodně mrkni, večer se už bude losovat vítěz, tak třeba to ještě můžeš být ty. No a co se prodlouženého víkendu týče, který máme před náma, tak ten tady v éteru bude ve znamení Eminema, takže to si rozhodně taky nenech utéct, dvojitá dávka týhle detroitský legendy tady v éteru každou hodinu, takže na to buď ready. My se ještě ale podíváme teď rychle, než budeme pokračovat s hitparádou, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, máme tam stále polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se pak víkendu týče, zítra tady maxima vidím na 20, neděle a taky pondělí, tam už nám trochu sprchne, ale maxima ty se stále budou držet okolo těch 20 až 22 stupňů. Spin Radio.

0: Za 4 minuty, 5 hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
0: Přeju ti pohodový večer, máme tady první červencový pátek, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se Smekem a jeho trackem Warriors, kde je i britský MC Brucey. Velký banger, mě osobně tyhle spojení různých jazyků s češtinou na trcích baví moc. Je to track z desky Smek One, kde se objevilo víc zahraničních hostů. Dneska už ale track Warriors v hitparádě bohužel končí.
2: Od jak živá, jenom pravidla, manipulace za plavy, zlá utekne má našel svý pravý, já teďko to miluju, amen.
0: No a rozloučíme se i s dvojicí Viktor Kal a Juli Koli. Měli jsme tady jejich takovou zpívanou záležitost, dva Red Bully. No a nedávno Viktor Kal oznámil, že se přestěhoval do Brna, kde bude dál tvořit. Tak si říkám, budeme tady mít dalšího člena rychlejch kluků? To se asi musíme nechat překvapit. Nicméně s trackem dva Red Bully se dneska taky loučíme. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady se stále drží Rook, který letos vydal desku Čaj o 5. ráno. Oficiálně jeho první solo deska, ale je to už rapovej matador tady na naší scéně. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool, svižná pecka se super beatem. Tak dávej volume doprava a jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

pánové, byl bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranic. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí vystoupit z řádu?

0: Spin Fresh Hit.
1: Na 12. místě je track Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad už brzy vycházet. Doporučuji poslechnout si Spin Talk s Pragoholikem. Najdeš to na našem YouTube a taky Spotify. Pragoholik je mega sympatiák a je to hodně zajímavý povídání. Teď už 11. Tady je tenhle týden Maniak s trackem Vítězný oblouk. Track z deluxe verze alba Stream Tape, kterou Maniak celou tvořil live. Opravdu ojedinělej projekt tady na naší scéně. Super taky vlastně pro všechny, co sami chtějí tvořit hudbu, protože je to opravdu detailní pohled na celou tvorbu, tak to pro někoho může být takovej podrobnej návod.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: Desátý místo, tady je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. Zakončení etapy Karakoram, nejúspěšnější deska od PTKčka, co se čísel týče. Taky tu dostáváme spoustu odkazů na videohry, anime, samotný klip k tomuhle tracku vypadá jak z nějaký gamesky. No a já jsem zvědavej, kdy se od PTKčka dočkáme nějakých dalších věcí.
1: Hitparáda z Pure Fresh Hits. Novinka.
0: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Iza a Ektora, je to track A mám rád z desky Exit u palice, která boří jeden rekord v poslechovosti za druhým. Není se čemu divit, je plná bangrů, no a třeba právě tady track A mám rád, super záležitost s takovým latino beatem a Ektor společně s Izem do toho dávají opravdu brutální bars. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka A mám rád.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Killin a Nobody Listen, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána a je to track Krejčí, který si právě teď slyšel. Češi na mistrovství bohužel moc nezaváleli, ale aspoň nám tady zbyla tahle pecka. Osmička, tady je Řezník s trackem Poslední exekuce, je to vlastně soundtrack k jeho hře Život není krásný, Poslední exekuce. Hra samotná je sice pro otrlejší povahy, ale rozhodně stojí za to si ji zahrát, zejména pro vás všechny, kteří máte rádi adventury, bude to něco pro vás. Velký obdiv taky pro Řezníka, jak všechny ty projekty prostě dotahuje do konce, ať už je to hudba, filmy nebo právě videohry. Zkrátka velký klobouk dolů. Jdeme si to užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: Fresh hit. Sedmý místo, tady je Iron Cup s trackem Rich Girl, česko-anglická věc. Je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cakebone. Za mě opravdu povedená pecka.
1: Hitparáda s Pure Fresh Hits. Novinka.
0: No a máme tady taky druhou dnešní novinku, ta je od Smeka, další věc z jeho nový desky. Tentokrát je to track Hardest, jehož název mluví sám za sebe. Opravdu brutální skill na majku, to se Smekovi prostě nedá upřít. A tenhle track někde na party naživo, úplně si dokážu představit, jaký fire to bude. Takže si to jdeme rovnou vychutnat v éteru, druhá novinka Hardest.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě máme novinku z minula a je to track od Vesny. Já si tě brát nebudu. Vesna tak jako vstoupila do širšího povědomí díky Eurovizi, dávají folkloru moderní kabátek a tady na tom tracku se spojili s Benem Kristovao, což je docela nečekaný spojení. No ale my tady díky tomu Bena slyšíme zase v jiný poloze, než ho známe normálně. Pětka, tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombepovýho soundu, za mě se to opravdu povedlo a všichni milovníci oldschoolu z toho museli být prostě nadšený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Můj věc a radši už drž hubu. Miluju to, když jsou lidi všude kolem mě a já rapuju jak mašina, jsme na jedné vlně. Vy víte, která bije, když posílám slova do boje. Slova v rapu něco znamenají.
1: Co to je?
0: Za mě je to zodpovědnost za to, že z ty držky nevypustím. Na

Hits. Tohle bylo místo čtvrtý, dneska ho berou Řezník a Hades s trackem Drogstars. Titulní track jejich nový společný desky Drogstars určitě doporučuji poslechnout, je to plný hostů i dost nečekaných hostů, jako třeba Janek Ledecký. Teď už bronzová pozice, tady je track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel, hodně chytlavý refrén, už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet live a fungovalo to s crowdem naprosto skvěle. Od minulého

0: pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, track z jubilejní 10. desky Nekorektum. Je tu na featu taky Paulie Garant, který několikrát v trecích zmínil, že Kato byl jeho velkou inspirací, když sám začínal rapovat, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává Izomandias s trackem Milujou mě nenávidět z desky Exit u palice. Odkazy na legendárního spalovače mrtvol, a to jak v samotném videoklipu, tak taky v tracku. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo první.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

pro mě tmout, když přijde noc.

Sklízáme ven, když je temno. Podzemní vibe, metro. Čím později, s tím vyšší tempo. Ten a teplota schoupá. In the flag.

je tu. A s ním i další hudební speciál. Radio Spin ti do uší pustí ještě více Eminema.

0: exkluzivně na rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Radio Spin je jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Hrajeme o

0: Rádio Spin.
1: Spin Radio.
0: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Ona je sladká jako květy, já jsem spin. A ten si naladím, protože co poslouchat vím.
1: Československá scéna, Radio Spin. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod.

Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Ha.

musíš se naučit jednat v klidu. I když si pod tlakem, největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš, tak musíš bejt asi.

s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Já nikdy nebudu věřit do sudu. Já nikdy nebudu věřit do sudu.

Dokud není konec, není pozdě, nejsi na druhé straně. Každý rozhodnutí ve tvém životě má vysoký daně. Mysli na to, až zas neuděláš nic, budeš čekat a marně. Budeš čekat a marně, budeš čekat a marně. Já nikdy nebudu věřit osudu, když někam mířím, zatím si půjdu. Já tomu říkám vítězství, před sebou nebudu dělat si ostudu. Já nikdy nebudu věřit osudu, když někam mířím, zatím si půjdu. Já tomu říkám vítězství, před sebou nebudu dělat si ostudu. Zdravím posluchače rádia Spin, moje jméno je Rush, FCQNRSH, a pokud tě tenhle song bavil, určitě koukni, poslechni a mějte se krásně.

to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na krku.

Zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu sněrs. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě skýrám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je to má.

napad. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Zdar, jsem Sergej B. A posloucháš Rádio Spin.
1: Povídám si sám se sebou, protože s tebou je to voho. Poslouchám tě minutu a nechci tě znát osobně.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která by chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči pro

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, ne.